0: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. V Česku se nejlépe žije v Turnově, vyplývá to z nového indexu prosperity portálu Evropa v datech. Město v srdci českého ráje obhájilo loňské prvenství, nastupních vítězů ho doplnili lázeňské Luhačovice a východočeský Žamberk. Čtvrtá skončila Olomouc. Praha obsadila 9. místo, ačkoliv bodovala v občanské vybavenosti, celkové skóre jí srazily vysoké ceny bydlení, nedostatek míst na středních školách i horší hodnocení životního prostředí. Na opačném konci srovnání se umístily obce ze severozápadních Čech a vůbec nejhůře dopadl horšovský Týn na Domažlicku. Regulace cen paliv způsobí v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty. Varuje předtím Unie nezávislých petrolejářů. Důvodem je, že budou muset prodávat dříve nakoupenou naftu pod nákupní cenou. Ministerstvo financí totiž ode dneška začíná denně určovat cenové stropy podle burzy a regulované marže 2 koruny 50 za litr. Spotřební daň na naftu přitom klesne o necelé 2 koruny. Pro dnešek činí strop pro naftu 48 korun a 72 haléřů a pro benzín 46 korun a 14 haléřů za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky, motoristé totiž vyčkávali na dnešní zlevnění. Plzeňská Techmánie se zaměří na energetiku. Vědecko-populární centrum otevře novou expozici s modely uhelných, jaderných i fúzních zdrojů elektřiny. Několikametrové modely budou vedle parního stroje na desítkách metrů čtverečních. Ředitel plzeňské Techmánie Jiří Královec říká, že výrobu elektřiny si na místě vyzkouší i návštěvníci.
1: Pak ji vlastně odeslat přes takový dráty, klasicky odeslat na nějakou panel a tam by se mělo objevit nějaký jako vtípek, že vyrobili jsme takový množství energie, za to si můžeš tohle a tohle. Takže by tam vlastně mělo být možnost vyzkoušet si, jak se vyrábí energie v tepelné elektrárně, jak se vyrábí v jaderné elektrárně, jak se třeba možná jednou bude vyrábět v tokamaku, to znamená jako fúzní způsob.
0: Nová expozice věnovaná energetice se má v plzeňské Techmánii otevřít na konci října. Takzvaná ústava pro kontrolu umělé inteligence je na světě. Bílý dům hostil mimořádné setkání amerického prezidenta se šéfy největších technologických společností Spojených států. Donald Trump a šéfové těchto firem, včetně Marka Zuckerberga, podepsali ústavu dobrovolně. Podle této dohody se má Silicon Valley v oblasti bezpečnosti řídit takzvanou samoregulací.
2: A byl to nevídaný pohled, když Donald Trump po schůzce doslova vytáhl miliardáře z technologického světa rovnou na příjezdovou cestu Bílého domu. Tam pak všichni museli odpovídat novinářům. Podepsaný dokument sice není právně závazný, ale Trump ho označil za morálně neměnnou ústavu. Navíc oficiálním prezidentským dekretem zakázal termín umělá inteligence. Odteď americká vláda této technologii povinně musí říkat superinteligence, protože slovo umělá prý už nevystihuje její obrovskou sílu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o mistrovství Evropy. O vítězství v Hradci Králové rozhodl v 55. minutě svým pátým kvalifikačním gólem útočník Lukáš Mašek po přihrávce střídajícího Daniela Kačora. Svěřenci trenéra Michala Bílka udrželi domácí neprůstřelnost. Bulharům oplatili úvodní porážku a před závěrečným duelem v Portugalsku už mají jisté minimálně druhé místo ve skupině. Bude jasno nebo polojasno během odpoledne, čekejme od západu částečně přibývání oblačnosti, naměříme k tomu 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde jak

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zprávy ve tři. Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Stát od dneška opět zastropuje ceny paliv. Litr nafty vyjde maximálně na 48 korun 72 haléřů a benzín na 46 korun a 14 haléřů. Ministerstvo financí reaguje na prudké zdražování a nejistotu na trhu s ropou po eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kvůli které se nafta přiblížila 50 korunovému rekordu. Opatření omezuje marži pumpařů na 2 koruny 50 za litr a doplňuje ho měsíční snížení spotřební daně z nafty. Stropy bude rezort vyhlašovat denně podle velkoobchodních cen. Podle analytiků ale krok zmírní dopady jen dočasně a ceny budou nadále závislé na výkyvech světového trhu. Zlínská zoologická zahrada přišla o slonici Kali. Po náročné mnohahodinové operaci klu se jí nepodařilo probudit z anestézie. Samice slona afrického trpěla rozsáhlým hnisavým zánětem po ulomení klu, který nereagoval na antibiotika a zasahoval až k oku. Na záchraně zvířete se podílel mezinárodní tým 6 specialistů, včetně expertů z Berlína. Chirurgické odstranění zbytku zubu bylo podle veterinářů nezbytné, protože slonici hrozilo oslepnutí a bolestivá smrt na sepsi. Zákrok sice lékaři úspěšně dokončili, v závěru narkózy ale nastaly komplikace. Pro zlínskou zoo jde o druhou těžkou ránu během několika měsíců. V květnu po útoku samce uhynula jiná samice. Pardubický advokát Pavel Jelínek si odpiká 3,5 roku vězení, a to za to, že navedl známého k únosu expartnera své dcery. Verdikt pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Žalobce sice pro právníka požadoval přísný trest za návod k vraždě kvůli sporům o péči o vnuka, justice ho ale kvůli chybějícímu tělu oběti odsoudila pouze za zbavení osobní svobody. 40-letého podnikatele přepadla v prosinci 2022 trojce najatých mužů, vpíchla mu do krku neznámou látku a odvezla ho. Muž je od té doby nezvěstný a vyšetřovatelé předpokládají, že nepřežil. Samotní únosci dostali tresty od 6 do 8 let za mřížemi. Jelínek vinu po celou dobu odmítal. Pravomocný rozsudek pro něj navíc znamená definitivní vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Uherské Hradiště má nový zimní stadion. Vyrostl na místě původní haly, která byla ve špatném stavu. Stavba nového stadionu trvala rok. Využívat ho budou sportovci i veřejnost. Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha je rád, že nový zimák nabízí kvalitní zázemí.
1: 16 šaten a ubytovna, která umožní pořádání letních kempů, ale například i soustředění. Stadion je navíc pasivním standardu, to znamená, jeho energetická náročnost odpovídá těm nejpřísnějším podmínkám.
0: Finální náklady stavby nejsou známé. Rozpočtový rámec schválený zastupitelstvem je

0: téměř 450 milionů korun. Jde o největší investici Uherského Hradiště do sportovní infrastruktury v posledních letech. Plzeň má hřiště s vybavením na fotbal dronů. Tento světový fenomén propojuje pilotáž, programování, práci v týmu i adrenalin. Děti láká k technice a novým technologiím.
1: První velký fotbalový zápas s drony se konal v tělocvičně střední dopravní průmyslovky, která vyučuje bezpilotní létání. Tým má 5 hráčů, každý pilotuje jeden dron uzavřený v ochranné kleci. Utkání se hraje uvnitř na nafukovacím hřišti 4x8 metrů a 3 metry na výšku se 140-gramovými drony. Do kilogramu se hraje na prostornější venkovní ploše. Gol znamená průlet obručí, tedy brankou soupeře. Výuka bezpilotního létání míří i do dalších škol. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Bude jasno nebo polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme k tomu 20 až 25 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Do naší ulice auta a popílek přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily,

Tam z naší ulice auta a popílek odletěl motýl.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. V Česku se nejlépe žije v Turnově, vyplývá to z nového indexu prosperity portálu Evropa v datech. Město v srdci Českého ráje obhájilo loňské prvenství, nastupních vítězů ho doplnili lázeňské Luhačovice a východočeský Žamberk. Čtvrtá skončila Olomouc. Praha obsadila 9. místo, ačkoliv bodovala v občanské vybavenosti, celkové skóre jí srazily vysoké ceny bydlení, nedostatek míst na středních školách i horší hodnocení životního prostředí. Na opačném konci srovnání se umístily obce ze severozápadních Čech a vůbec nejhůře dopadl horšovský Týn na Domažlicku. Regulace cen paliv způsobí v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty. Varuje předtím Unie nezávislých petrolejářů. Důvodem je, že budou muset prodávat dříve nakoupenou naftu pod nákupní cenou. Ministerstvo financí totiž ode dneška začíná denně určovat cenové stropy podle burzy a regulované marže 2,50 Kč za litr. Spotřební daň na naftu přitom klesne o necelé 2 koruny. Pro dnešek činí strop pro naftu 48,72 Kč a pro benzín 46,14 Kč za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky, motoristé totiž vyčkávali na dnešní zlevnění. Plzeňská Techmánie se zaměří na energetiku. Vědecko-populární centrum otevře novou expozici s modely uhelných, jaderných i fúzních zdrojů elektřiny. Několikametrové modely budou vedle parního stroje na desítkách metrů čtverečních. Ředitel plzeňské Techmánie Jiří Královec říká, že výrobu elektřiny si na místě vyzkouší i návštěvníci.
1: Pak ji vlastně odeslat přes takový dráty, klasicky odeslat na nějakou panel a tam by se mělo objevit nějaký jako vtípek, že vyrobili jsme takový množství energie, za to si můžeš pustit tohle a tohle. Takže by tam vlastně mělo být možnost vyzkoušet si, jak se vyrábí energie v tepelné elektrárně, jak se vyrábí v jaderné elektrárně, jak se třeba možná jednou bude vyrábět v tokamaku, to znamená jako fúzní způsob.
0: Nová expozice věnovaná energetice se má v plzeňské Techmánii otevřít na konci října. Takzvaná ústava pro kontrolu umělé inteligence je na světě. Bílý dům hostil mimořádné setkání amerického prezidenta se šéfy největších technologických společností Spojených států. Donald Trump a šéfové těchto firem, včetně Marka Zuckerberga, podepsali ústavu dobrovolně. Podle této dohody se má Silicon Valley v oblasti bezpečnosti řídit takzvanou samoregulací.
2: A byl to nevídaný pohled, když Donald Trump po schůzce doslova vytáhl miliardáře z technologického světa rovnou na příjezdovou cestu Bílého domu. Tam pak všichni museli odpovídat novinářům. Podepsaný dokument sice není právně závazný, ale Trump ho označil za morálně neměnnou ústavu. Navíc oficiálním prezidentským dekretem zakázal termín umělá inteligence. Odteď americká vláda této technologii povinně musí říkat superinteligence, protože slovo umělá prý už nevystihuje její obrovskou sílu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o mistrovství Evropy. O vítězství v Hradci Králové rozhodl v 55. minutě svým pátým kvalifikačním gólem útočník Lukáš Mašek po přihrávce střídajícího Daniela Kačora. Svěřenci trenéra

0: Michala Bílka udrželi domácí neprůstřelnost. Bulharům oplatili úvodní porážku a před závěrečným duelem v Portugalsku už mají jisté minimálně druhé místo ve skupině. Bude jasno nebo polojasno během odpoledne, čekejme od západu částečně přibývání oblačnosti, naměříme k tomu 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Jo, Český impuls. Zprávy v pět.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Stát ode dneška opět zastropuje ceny paliv. Litr nafty vyjde maximálně na 48 korun 72 haléřů a benzín na 46 korun a 14 haléřů. Ministerstvo financí reaguje na prudké zdražování a nejistotu na trhu s ropou po eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kvůli které se nafta přiblížila 50 korunovému rekordu. Opatření omezuje marži pumpařů na 2 koruny 50 za litr a doplňuje ho měsíční snížení spotřební daně z nafty. Stropy bude rezort vyhlašovat denně podle velkoobchodních cen. Podle analytiků ale krok zmírní dopady jen dočasně a ceny budou nadále závislé na výkyvech světového trhu. Zlínská zoologická zahrada přišla o slonici Kali. Po náročné mnohahodinové operaci klu se jí nepodařilo probudit z anestezie. Samice slona afrického trpěla rozsáhlým hnisavým zánětem po ulomení klu, který nereagoval na antibiotika a zasahoval až k oku. Na záchraně zvířete se podílel mezinárodní tým 6 specialistů, včetně expertů z Berlína. Chirurgické odstranění zbytku zubu bylo podle veterinářů nezbytné, protože slonici hrozilo oslepnutí a bolestivá smrt na sepsi. Krok sice lékaři úspěšně dokončili, v závěru narkózy ale nastaly komplikace. Pro zlínskou zoo jde o druhou těžkou ránu během několika měsíců. V květnu po útoku samce uhynula jiná samice. Pardubický advokát Pavel Jelínek si odpiká 3,5 roku vězení, a to za to, že navedl známého k únosu expartnera své dcery. Verdikt pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Žalobce sice pro právníka požadoval přísný trest za návod k vraždě kvůli sporům o péči o vnuka, justice ho ale kvůli chybějícímu tělu oběti odsoudila pouze za zbavení osobní svobody. 40-letého podnikatele přepadla v prosinci 2022 trojce najatých mužů, vpíchla mu do krku neznámou látku a odvezla ho. Muž je od té doby nezvěstný a vyšetřovatelé předpokládají, že nepřežil. Samotní únosci dostali tresty od 6 do 8 let za mřížemi. Jelínek vinu po celou dobu odmítal. Pravomocný rozsudek pro něj navíc znamená definitivní vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Uherské Hradiště má nový zimní stadion. Vyrostl na místě původní haly, která byla ve špatném stavu. Stavba nového stadionu trvala rok. Využívat ho budou sportovci i veřejnost. Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha je rád, že nový zimák nabízí kvalitní zázemí.
2: 16 šaten a ubytovna, která umožní pořádání letních kempů, ale například i soustředění. Stadion je navíc v pasivním standardu, to znamená, jeho energetická náročnost odpovídá těm nejpřísnějším podmínkám.
1: Finální náklady stavby nejsou známé. Rozpočtový rámec schválený zastupitelstvem je téměř 450 milionů korun. Jde o největší investici Uherského Hradiště do sportovní infrastruktury v posledních letech. Plzeň má hřiště s vybavením na fotbal dronů. Tento světový fenomén propojuje pilotáž, programování, práci v týmu i adrenalin. Děti láká k technice a novým technologiím.
3: První velký fotbalový zápas s drony se konal v tělocvičně střední dopravní průmyslovky, která vyučuje bezpilotní létání. Tým má 5 hráčů, každý pilotuje jeden dron uzavřený v ochranné kleci. Utkání se hraje uvnitř na nafukovacím hřišti 4x8 metrů a 3 metry na výšku se 140 gramovými drony. S většími do kilogramu se hraje na prostornější

0: venkovní ploše. Gól znamená průlet obručí, tedy brankou soupeře. Výuka bezpilotního létání míří i do dalších škol. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Bude jasno nebo polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme k tomu 20 až 25 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má z prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pro Český impuls. Zprávy v 6.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. V Česku se nejlépe žije v Turnově. Vyplývá to z nového indexu prosperity portálu Evropa v datech. Město v srdci českého ráje obhájilo loňské prvenství, nastupních vítězů ho doplnili lázeňské Luhačovice a východočeský Žamberk. Čtvrtá skončila Olomouc. Praha obsadila 9. místo, ačkoliv bodovala v občanské vybavenosti. Celkové skóre jí srazily vysoké ceny bydlení, nedostatek míst na středních školách i horší hodnocení životního prostředí. Na opačném konci srovnání se umístily obce ze severozápadních Čech a vůbec nejhůře dopadl horšovský Týn na Domažlicku. Regulace cen paliv způsobí v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty. Varuje předtím Unie nezávislých petrolejářů. Důvodem je, že budou muset prodávat dříve nakoupenou naftu pod nákupní cenou. Ministerstvo financí totiž ode dneška začíná denně určovat cenové stropy podle burzy a regulované marže 2 koruny 50 za litr. Spotřební daň na naftu přitom klesne o necelé 2 koruny. Pro dnešek činí strop pro naftu 48 korun a 72 haléřů a pro benzín 46 korun a 14 haléřů za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky, motoristé totiž vyčkávali na dnešní zlevnění. Plzeňská Techmánie se zaměří na energetiku. Vědecko-populární centrum otevře novou expozici s modely uhelných, jaderných i fúzních zdrojů elektřiny. Několikametrové modely budou vedle parního stroje na desítkách metrů čtverečních. Ředitel plzeňské Techmánie Jiří Královec říká, že výrobu elektřiny si na místě vyzkouší i návštěvníci.
2: Pak ji vlastně odesla přes takový dráty, klasicky odesla na nějakou panel a tam by se mělo objevit nějaký jako vtípek, že vyrobili jsme takový množství energie, za to si můžeš tohle a tohle. Takže by tam vlastně mělo být možnost vyzkoušet si, jak se vyrábí energie v tepelné elektrárně, jak se vyrábí v jaderné elektrárně, jak se třeba možná jednou bude vyrábět v tokamaku, to znamená jako fúzní způsob.
1: Nová expozice věnovaná energetice se má v plzeňské Techmánii otevřít na konci října. Takzvaná ústava pro kontrolu umělé inteligence je na světě. Bílý dům hostil mimořádné setkání amerického prezidenta se šéfy největších technologických společností Spojených států. Donald Trump a šéfové těchto firem, včetně Marka Zuckerberga, podepsali ústavu dobrovolně. Podle této dohody se má Silicon Valley v oblasti bezpečnosti řídit takzvanou samoregulací.
3: A byl to nevídaný pohled, když Donald Trump po schůzce doslova vytáhl miliardáře z technologického světa rovnou na příjezdovou cestu Bílého domu. Tam pak všichni museli odpovídat novinářům. Podepsaný dokument sice není právně závazný, ale Trump ho označil za morálně neměnnou ústavu. Navíc oficiálním prezidentským dekretem zakázal termín umělá inteligence. Odteď americká vláda této technologii povinně musí říkat superinteligence, protože slovo umělá prý už nevystihuje její obrovskou sílu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o mistrovství Evropy. O vítězství v Hradci Králové rozhodl v 55. minutě svým pátým kvalifikačním gólem útočník Lukáš Mašek po přihrávce střídajícího Daniela Kačora. Svěřenci trenéra Michala Bílka udrželi domácí neprůstřelnost. Bulharům oplatili úvodní porážku a před závěrečným duelem v Portugalsku už mají jisté minimálně druhé místo ve skupině. Bude jasno nebo polojasno během odpoledne, čekejme od západu částečně přibývání oblačnosti, naměříme k tomu 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla šestá, Adam Kuřica přeje dobré ráno. Máme tady čtvrtek, 1. říjen, nový měsíc. Pojďme ho přivítat muzikou let 60. až 80. Petr Novák, skupina George and the Beethoven, písnička Přátelství na Entou.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté čtvrtek, 1. říjen, za malou chvíli Laďka Kozderková, písnička Kabaret.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Milan Chladil, skladba Chtěl bych mít kapelu a pak také duet Ach ta láska nebeská Evy Pilarové a Valdemara Matušky. Co mají tyhle dvě písničky společného, zjistíme v naší první ranní čtvrteční hudební dvojici, a to po 6:30. Bez průkazu ani ránu. To bude téma pro televariete, které nabídneme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 45 minut. S cestovatelem Jirkou Kolbabou navštívíme Albánii, zemi bunkrů. Proč jich tam jsou stovky tisíc, dozvíme se o 6:30. Teď už tady na rádiu Český Impuls, Laďka Kozderková, písnička Kabaret. Přeji hezké 1. říjnové ráno.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života, čtvrtek, 1. říjen, přeji dobré ráno, do 6:30 ještě určitě český Elvis Presley, Karel Zich a jeho paráda. Jiří Suchý dnes, prosím vás, slaví 95. narozeniny. Já panu Suchému z celého srdce za Rádio Český Impuls přeji hlavně pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho toho životního štěstí. A tyhle ty krásné narozeniny budeme dnes slavit po celý den. Panu Jiřímu jsme k narozeninám připravili hudební speciál, jeho písničky si budeme hrát od rána až do večera. Teď už Karel Zich a jeho paráda. Dobré ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 1. říjen, uslyšíme novinky ze světa zpravodajství, také předpověď počasí a potom po půl sedmé další muzika, ale 60. až 80. Zamilovaná Lenky Filipové, také Jiří Jelínek, písnička z Červená, ze všeho nejdřív, ale určitě Michal David, skladba Showman.
1: Hezké čtvrteční ráno. Omezení kvůli olovu u odolené vody trvá, nadlimitní hodnota byla v Postřižíně. Zvyšuje se životní minimum z 4860 na 5500 korun a upravuje se nastavení superdávky. Rektoři dnes společně s ministrem Plagou slavnostně zahájí akademický rok na vysokých školách. Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že stát Tennessee může vykonat popravu Christy Pikeové odsouzené k trestu smrti za vraždu spáchanou v roce 1995 ve věku 18 let. A fotbalová 21 zdolala Bulharsko a zajistila si baráž o postup na mistrovství Evropy. A na závěr počasí, čeká nás den jako korálek. Sluníčko nás zahřeje na 20 až 25 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se duší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přeji hezké ráno z Rádia Český Impuls. Máme po půl sedmé, čtvrtek 1. října. To byl Jiří Jelínek, písnička Z červená, a k této skladbě napsal text Jiří Suchý a ten dnes slaví 95. narozeniny. Já panu Suchému za Rádio Český Impuls přeji vše nejlepší a my jsme panu Jiřímu k jeho dnešním narozeninám připravili hudební speciál. Jeho písničky si budeme hrát od rána do večera. Na řadě je teď naše první ranní čtvrteční hudební dvojce a ta nám spojila skladbu Chtěl bych mít kapelu v podání Milana Chladila a také písničku Duet Ach ta láska nebeská Evy Pilarové a Valdemara Matušky. A tyhle ty dvě skladby spojuje to, že obě dvě, prosím vás, vznikly roku 1961.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 1. říjen, blíží se nám 7. hodina. Přeji hezké ráno. Do zpráv celou ještě určitě Karel Gott, skladba Když milenky pláčou. Zajímá mě, do jakého 1. říjnového rána tohoto roku jste se probudili, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou, zdali pak už je u vás podzim se vším všudy, nebo ještě třeba máte i takhle po ránu příjemné teploty a doznívá takové to babí léto. Dejte mi vědět, 734-787-981, to je číslo k nám, těším se na naši spolupráci, můžete psát na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: A pěkné vstávání do čtvrtka vám přeje Michael Ransdorf. Voda v oblasti od doliny vody stále není pitná. Nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila téměř trojnásobek hygienického limitu olova. Výsledek zveřejnili středočeské vodárny včera odpoledne. Všechna z dosavadních opatření zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platí od minulého čtvrtka. Policie případ prověřuje pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Požár domu ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku si vyžádal evakuaci 40 lidí. 3 z nich se nadýchali kouře. Požár se povedlo podle mluvčí hasičů Lucie Pipiš lokalizovat. Kvůli dohašování skrytých ohnisek bylo třeba rozebrat konstrukci střechy. Pro evakuované obyvatele domu vyslali hasiči z Pardubic autobus, který je přepravil do náhradního ubytování zajištěného městem. Životní minimum se ode dneška zvyšuje. Z původních 4860 stoupne na 5500 korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci nebo nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se taky začíná počítat podle okresů, rozšiřuje se i okruh zranitelných osob. Ode dneška platí novely, které to upravují. Změny mají pomoci malým domácnostem a samoživitelům nebo samoživitelům s dětmi. Začala stavba obchvatu Tábora. Ten propojí silnice ve směru od Týna nad Vltavou a od Českých Budějovic. Příprava projektu trvala 15 let. Jeho český hejtman Martin Kuba ale slibuje otevření běžnému provozu v roce 2029.
2: Obchvat dlouho chyběl, tady se na něj opravdu čekalo roky. Myslím, že tahle stavba je ukázkou, jak jeden člověk dokáže dlouhodobě blokovat vlastně spuštění té stavby. Byť jsme věděli, že všechno máme v pořádku, tak jsme pořád čelili nějakým odvoláním.
1: Přípravu stavby obchvatu Tábora prodlužovala především odvolání občanů. Některým například vadilo, že kraj od nich chce vykoupit pozemky potřebné pro obchvat. Následně vznikla i petice proti obchvatu, jejím signatářům zase vadilo, že stavba poškodí přibližně 22 hektarů zemědělské půdy. No a na závěr jdeme na počasí. Dnešek se ponese v duchu babího léta, na obloze bude jen pár mraků, k tomu naměříme 20 až 25 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině. Adam Kuřica přeje hezké a ničím nerušené čtvrteční ráno, 1. říjen. V ranním tématu dnes společně zaspomínáme na mistra Karla Gotta. Více za malou chvíli. Teď další muzika let 60. až 80. Marie Rotrová, písnička Měli jsme se potkat dřív.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli František Ringoček a jeho píseň o Americe z filmu Jak svět přichází o básníky. Dobré ráno z Kraslice přeje paní Helča, která hlásí 5 stupňů. Také se nám ozval pan Zbyněk z Nivnice, který hlásí jasno a 10 stupňů. A 10 má shodou okolností na teploměru i milá paní Dáša Mětěši pod Řípem, která nás pozdravuje. Paní Dáša píše, že jí čeká nástup na operaci. Tak paní Dášo, ať vám to všechno dobře dopadne, budeme na vás myslet a budeme držet palce. Moc děkuji za spolupráci. Vaše další zprávy ohledně počasí sbírám na čísle 734-787-981. Napište buď to na náš WhatsApp, nebo pošlete klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Čtvrtek, 1. října a naše ranní impulzovec Krabička. V ní máme Václava Neckáře, písničku Miluju a maluju, více prozradí zpěvačka Petra Janů po 7:30. Také se můžeme těšit na 1. říjnové televizní tipy kolegy Saši Hemaly, více uslyšíme o 12:30. Dnešní ráno věnujeme tady na rádiu Český Impuls Karlu Gottovi. Budeme vzpomínat na hlase, který zná celé Česko, a mě zajímá, jakou vzpomínku máte spojenou s Karlem Gottem, kterého písničku si vybavíte. Jako první 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše první reakce, komentáře, ty nás čekají zhruba za takové 2-3 minutky, takže určitě bude fajn, když si pospíšíte s prvním telefonátem. Máme minutu po 7:45 a na řadě je František Ringoček a jeho píseň o Americe. Dobré ráno.
2: Americe je blázen.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 1. října, blíží se 7:30. V ranním tématu dnes budeme mluvit o mistrovi, o Karlu Gottovi. Ostatně věnujeme mu celé dnešní ráno. Vzpomínáme na hlas, který zná celé Česko, na písničky, které spojují generace. Dnes ráno si připomínáme chvíle, kdy zněl doma, v autě, na oslavách i v televizi, nebo třeba u prarodičů. A mě zajímá, jakou vzpomínku máte spojenou s Karlem Gottem, kterou jeho písničku si vybavíte jako první. Máte píseň, která vám připomíná konkrétního člověka nebo období, poslouchali Karla Gotta vaši rodiče nebo prarodiče, a jaká byla jejich oblíbená píseň? Máte doma desku, kazetu, CDčko nebo jinou vzpomínku na jeho muziku? A kdy jste Karla Gotta naposledy zpívali na hlas, kterou jeho písničku byste chtěli dnes slyšet třeba?
1: Dobré ráno, tak moje hodně oblíbená je Měsíční řeka. Také Září, Bloudím pasáží, Beatles, Oči sněhem zaváté, Tam, kam chodí vítr spát, Píseň pro Martinu. Starší písně jsme poslouchali jako děti, samozřejmě z LPček našich rodičů. Oblíbená je Měsíční řeka.
2: Pro mě nejhezčí, nejkrásnější písnička od Karla Gotta je Stokrát chválím čas, a to proto, že nám hrála s manželem jako svatební písnička před 15 lety.
0: Jakou vzpomínku máte vy na muziku Karla Gotta? Máte ji taky spojenou s nějakým životním momentem, životním obdobím? To vše nám můžete říci 600 411 211. Těšíme se na vaše další telefonáty. A teď už muzika, ale 60. až 80. Dobré ráno.
3: Máme ji!
4: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 799 korun.
4: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
4: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
8: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Půl osmé posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme tady první říjnové ráno tohoto roku, doufám, že se máte fajn. Čtvrtek, za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Oheň, voda, vítr, teď už ale novinky ze světa zpravodajství, které má pro nás kolega Michal Ransdorf.
1: Hezký čtvrtek. Začíná platit regulace cen paliv. Podle analytiků se projeví hlavně na dálnicích. V nemocnici v Tišnově na Brněnsku se otevřel 94. tuzemský baby box. Včerejší den byl podle meteorologů nejteplejším dnem babího léta. Při studentských protestech proti poměrům na francouzských středních školách policie po celé Francii zadržela přes 600 lidí, několik studentů a 80 policistů utrpělo zranění. Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. A na závěr počasí, sluníčko se nás dneska usměje z téměř vymetené oblohy, mraků přibyde až odpoledne. Teploty se budou pohybovat od 20 po 25. Krátké zprávy vám přinesl Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty štíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Na okně seděla kočka,

0: Za 5 minut 7:45 Český Impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 1. října, a my se teď prosím vás v rámci naší impulzové skrabičky dostaneme od písničky Miluju a maluju Václava Neckáře až k hudebním cenám Grammy, které jsou opravdu jako prestižní a celosvětově uznávané. No, poslouchejte sami, více už prozradí zpěvačka Petra Janů.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Neckářovou písničku Miluju a maluju určitě znáte z filmu Šíleně smutná princezna. Napsal ji podobně jako ostatní skladby z téhle filmové pohádky jazzový pianista Jan Hammer. To je člověk, který jako jediný Čech vedl americký žebříček nejhranějších písní. To bylo v roce 1985 s ústřední melodií ze seriálu Miami Vice. Dostal za ní i jednu ze svých 2 cen Grammy. Hudbu k Šíleně smutné princezně prý napsal v 17 letech. A není to na tom teda znát. A jako zpěvačka vám můžu říct, že to, co tam zpívají Neckář s Vondráčkovou, je hodně, ale opravdu hodně těžké.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 1. října, blíží se 8. hodina, do zpráv celou s kolegou Michalem Ransdorfem, naše ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Karel Gott, fenomén, který nikdy neodešel a nikdy ani neodejde. My se dnes ráno bavíme o tomto velkém zpěvákovi, vzpomínáme na jeho hlas, který zná celé Česko a mě zajímá, jakou vzpomínku máte spojenou s Karlem Gottem, kterého písničku si vybavíte jako první. Máte píseň, která vám připomíná konkrétního člověka nebo období, poslouchali Karla Gotta vaši rodiče nebo prarodiče a jaká byla jejich oblíbená píseň. Máte doma desku, kazetu, CDčko nebo jinou vzpomínku na jeho muziku a kdy jste Karla Gotta naposledy zpívali na hlas, kterou jeho písničku byste chtěli dnes slyšet?
1: Dobré ráno. Písničky Karla Gotta, těžko jde vybrat jednu. Ale zrovna teď mě zní v hlavě. Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Já dívnu duší, jen klidy karneval.
2: Dobré ráno, impulzáci, já vás zdravím. Když jsem byl ještě kluk a bylo mi nějakých 12 let, tak jsme hráli do stihy a kamarádka u toho pustila Karla Gotta na kazetě ještě. Ale bylo to album, když mu se ženou snídá, ale která písnička mi urpěla jako v paměti. Lásko, tvoje jméno je zkáza.
3: Jsem dítě 90. a moje maminka celé moje dětství pracovala v jednom vesnickém koloniálu. Měla starší vedoucí asi po 20 let tenkrát a tam hrozně ráda poslouchala Káju Gotta, takže většině na krámu byl slyšet božský Kája.
0: Zazpomínejte s námi i vy na božského Káju. 604-111-211, to je číslo k nám. My pokračujeme v hudební krasojízdě 60. až 80. Přeji hezké ráno, čtvrtek, 1. října.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: A u nich vám hezké vstávání do čtvrtka přeje Michael Ransdorf. Litr nafty za 50 korun patří minulosti. Dnes začíná platit regulace cen paliv. Budeme tankovat diesel levněji než za 49 korun. Ministerstvo financí zastropovalo cenu nafty na 48,72. Analytici tvrdí, že právě ceny dieselu budou klesat výrazněji. Zároveň ale tvrdí, že vládní opatření se dotkne především dálničních benzínek. Levněji než v posledních dnech ale budeme tankovat i naturál. Za litr dáme dnes

0: Ročně je to o 13 méně. Nejtragičtějším dnem byla přitom středa 23. září, kdy si nehody vyžádaly 6 životů. Vyplývá to z policejních statistik. Od začátku roku je obětí zatím 325. Loni jich za prvních 9 měsíců bylo 332. Americký stát Tennessee může popravit Christy Pikeovou. Ta je odsouzená k trestu smrti za vraždu spolužačky, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud tak zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera ráno na poslední chvíli zastavil. Uvedl, že chce prověřit, zda tvrzení Pikeové o sexuálním zneužívání v dětství byla náležitě zohledněná předtím, než byla odsouzená k smrti. Stát Tennessee naposledy popravil ženu v roce 1820. K exekuci už přistoupil. Podle nejnovějších zpráv se zatím poprava smrtící injekcí nezdařila. Žena je podle agentury AP stále naživu. 444 dnů trvala velmi náročná oprava základní školy v Brumově Bylnici na Zlínsku. Děti i pedagogové zažili od června loňského roku celou řadu omezujících opatření. A ta jsou teď u konce.
1: Začalo to o 2 týdny dalšími prázdninami. V červnu roku 2025 symbioza děti, učitelé, stavbaři pokračovala celý minulý školní rok. Teď je všechno u konce. Škola v příhraničí, která mimo jiné trpěla kvůli ohromnému množství střešních oken raritním přehříváním, je kompletně jako nová, včetně spousty technologických vychytávek, ale rekuperace, klimatizace, výměna oken nebo střešní krytiny. Dobrá věc se podařila, nikoliv levně, za 220 milionů korun. Jan Čada, Brumov, Bylnice.
0: A jdeme na počasí, čeká nás den jako korálek, sluníčko nás zahřeje na 20 až 25 stupňů. Víc už toho ze zpráv neuslyšíte. Loučí se s vámi Michael Ransdorf a dál pokračuje Adam Kuřica.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině ze správné, ale z muziky let 60. až 80. toho nabídneme zase spousty. Adam Kuřica přeje hezké ráno, čtvrtek, 1. říjen, a teď už Vítězslav Vávra, písnička Holky z Gimplu. Ještě koukám do kalendáře, svátek dnes slaví pánové se jménem Igor. Přejeme vše nejlepší, pozdravujeme.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

Vyšel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodě.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

0: Za 3 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Marie Rotrová, písnička Zřejmě letos, Nejsou kytky, přeji hezké ráno. Koukám i na vaše zprávy ohledně počasí, které posíláte na telefonní číslo 734-787-981. Píšete na náš WhatsApp nebo posíláte klasickou SMSku. Dobré ráno z Neratovic, kde je jasno a po ránu 8 stupňů, to nám hlásí paní Eva, a také se nám ozval pan Jiří z Čínska, který hlásí 13 stupňů. Pozdravujeme, posíláme pozdravy naspátek a za malou chvíli Marie Rotrová.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: V tento den roku 1975 měl premiéru film Romance za korunu. My to zohledníme v naší další hudební dvojici, kde nabídnu filmové písničky, více prozradím po 8:30. Večerní program našeho rádia se ponese ve znamení hudebních žánrů, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. A taky se můžeme těšit na náš Facebook, na naše facebookové téma. Najdete nás na adrese www.facebook.com/Český impuls. Nás zajímá, jestli byste stihli udělat svoji práci během 4denního pracovního týdne. Tak to je otázka do pranice, jsem zvědavý, těšíme se na vaše komentáře www.facebook.com/Český impuls. Opakuju, kde nás najdete. Máme za 2 minuty 8:45 a teď už česká muzika, ale 60. až 80. Marie Rotrová, písnička Zřejmě letos, Nikde nejsou kytky. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 1. říjen, zdravím vás z našeho rádia. Kolega Michal Ransdorf už si chystá zprávy, uslyšíme je o 8:30. Do té doby ranní téma. Karel Gott, my dnes vzpomínáme na hlas, který zná celé Česko, na písničky, které spojují generace. Dnes ráno připomínáme chvíle, kdy zněl doma, v autě, na oslavách, i v televizi, nebo třeba u prarodičů. A mě zajímá, jestli poslouchali Karla Gotta vaši rodiče nebo prarodiče, jaká byla jejich oblíbená píseň, jaká je vaše oblíbená písnička. Jakou vzpomínku máte spojenou s Karlem Gottem, kterou skladbu byste chtěli dnes slyšet, a máte píseň, která vám připomíná konkrétního člověka nebo období?
1: Díky Kájovi, já nikdy nezapomenu na naše výročí svatby, protože s manželkou jsme se brali 14. července a nejoblíbenější písnička od Káji už od dětství, no přece Včelka Mája.
2: Strašně moc vám děkuji za to, že jste vlastně takhle perfektní ráno nastartovali s Karlem Gottem, protože Karel Gott, báječný Kája, je nenahraditelný. Jeho hlas, jeho charisma, jeho vystupování.
0: Je to tak, Karlu Gottovi dnes věnujeme celé ranní téma a i nadále vzpomínáme na hlas, který zná celé Česko. 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce a teď už naše muzika let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční ráno, 1. říjen, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Marcela Holanová, písnička Žárlím, naproti mě už kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Mišáku, hezké ráno i tobě.
1: Oprava vražedkyně Pajkové se v americkém Tennessee nezdařila, žena přežila a je v nemocnici. Omezení kvůli olovu u odoleny vody trvá, nadlimitní hodnota byla v Postřižíně. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel pro ženisty za 24 miliard 700 milionů korun. Zvyšuje se životní minimum z 4860 na 5500 korun a upravuje se nastavení superdávky. V nemocnici v Tišnově na Brněnsku se otevřel 24. tuzemský Babybox. Fotbalová 21 zdolala Bulharsko a zajistila si baráž o postup na mistrovství Evropy. A dnešek se ponese v duchu babího léta, na obloze bude jen pár mraků, k tomu naměříme 20 až 25 stupňů. Krátké zprávy končí, přinesl vám je Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Tebe hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: krajina posedlá tmou.
1: Krajina posedlá tmou.
2: Za 2:03 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 1. říjen, v tento den roku 1975 měl premiéru film Romance za korunu. Nás teď v hudební dvojici čekají filmové písničky. Mimochodem, málem bych zapomněl, dospíval nám Jiří Suchý, písnička Krajina posedlá tmou. Pan Jiří Suchý dnes slaví 95. narozeniny, ještě jednou mu za rádio Český impuls přeji vše nejlepší. A my si po celý den, od rána až do večera, pouštíme písničky dnešního oslavence. Teď už ale pojďme k té hudební dvojici. Filmová muzika, Karel Gott, skladba Tvůj stín se má z filmu Romance za korunu. A pak nás také nemine Valdemar Matuška, nahrávka Do věží z filmu Noc na Karlštejně. Máme za minutu 8:45.
3: Hudební dvojice
4: a net, co mají písničky společného?

0: Čtvrtek, 1. říjen, zdravím vás z našeho rádia. Pomalu, ale jistě se nám blíží 9. hodina. Do zpráv celou muzika let 60. až 80. a také ranní téma, které jsme dnes věnovali Karlu Gottovi. Vzpomínáme na hlas, který zná celé Česko, na písničky, které spojují generace. Mě zajímá, jakou vzpomínku máte spojenou s Karlem Gottem, kterou jeho písničku si vybavíte jako první. Máte píseň, která vám připomíná konkrétního člověka nebo období? Poslouchali Karla Gotta a vaše rodiče nebo prarodiče a jaká byla jejich oblíbená skladba? Máte doma desku, kazetu, CDčko nebo jinou vzpomínku na jeho muziku? A kdy jste Karla Gotta naposledy zpívali na hlas, kterou jeho písničku byste chtěli dnes slyšet?
1: Dobré ráno. Pan Karel Gott zůstane v mém srdíčku na pořád. To byl prostě pan zpěvák. No a písničku od něj vybrat je strašně těžký, protože všechny jsou nádherný. Tak snad jednu Léta prázdnin.
2: Když se řekne Karel Gott a jeho písničky, tak těžko vybrat nějakou tu nej, protože on jich měl spousty krásných, ale mě oslovila nejvíce písnička Ta pravá.
0: Děkujeme za milé vzpomínání na mistra Karla Gotta. Já vám přeji ještě stále hezké ráno. Čtvrtek, 1. říjen, blíží se nám 9. V celou kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Teď další hity let 60. až 80.
3: Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Americká odsouzenkyně na smrt přežila svou popravu. 50-letou Christy Pajkovou nezabily ani dvě dávky ze smrtící injekce. Odsouzená vražetkyně navíc odložila smrt i dalším kriminálníkům. Na svůj definitivní ortel čekala Pajková od roku 1995, kdy v 18 letech brutálně zavraždila svou spolužačku, které do hrudi vydala pentagram. Právníci se marně snažili zmírnit její trest smrti na pouhé doživotí, když se snažili poukázat,

0: Nemocnici v Tišnově na Brněnsku instalovali babybox. Je 94. takovou schránkou v Česku. První babybox začal fungovat před více než 21 lety. Dosud do nich lidé odložili 283 dětí. Informoval o tom zakladatel babyboxu u nás Ludvík Hess s tím, že o zřízení 95. babyboxu v Česku se podle něj jedná v Žatci a v Poděbradech na Nymbursku. U Nového Jičína už se staví poslední větší chybějící části dálnice D48. Jde o přestavbu téměř 4 kilometry dlouhého úseku nynější silnice první třídy číslo 48. Hotovo má být na konci roku 2028. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl ale upozorňuje na dopravní omezení vyplývající ze stavby.
1: Budeme zase dopravu svádět na ten jeden jízdní pás a budeme postupně realizovat ten druhý, takže budou zde jezdit v omezení většinou dobu v tom režimu 1+1 jízdní pruhy. Naštěstí my jsme si to vyzkoušeli na těch ostatních úsecích a nekonají se nějaké zásadní problémy. A každopádně určitě to komplikace je.
0: Představovaný úsek začíná v Šenově u Nového Jičína za mostní estakádou přes železniční trať a silnici první třídy číslo 57 a končí v obci Rybí před estakádou u Libhoště. Tam naváže na hotovou dálnici. Po dokončení tohoto úseku bude ještě zbývat přestavět do dálničních parametrů estakádu v Šenově u Nového Jičína. Pak bude dálnice D48 kompletní. No a aby byly kompletní zprávy, tak si taky řekneme, jaké nás dnes čeká počasí. Sluníčko se na nás dneska usměje téměř vymetené oblohy, mraků přibyde až odpoledne. Teploty se budou pohybovat od 20 po 25. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica přeje hezké čtvrteční dopoledne, 1. říjen, a teď už Petr Spálený a jeho Stáňa.

jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře vítr zdáli, šeptá mi Julia,

nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy,

projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 1. říjen, přeji hezké a ničím nerušené dopoledne. Za malou chvíli Věra Špinarová, písnička Vzpomínám. Na Facebooku zjišťujeme, jestli byste stihli udělat svoji práci během 4denního pracovního týdne. Ono to možná jako vypadá dobře, když si to jako přečtete, napíšete jasně, ale pozor, prosím vás, ať to nevidí třeba váš zaměstnavatel, jo, nebo vám prostě naloží ještě víc, řekne, hele, tak on to stíhá za 4 dny, tak pojďme, ještě mu trochu přidáme, aby se tady nenudil. Jo. Takže jako opatrně s těmi komentáři je zapotřebí si to pořádně rozmyslet. Paní Kateřina Blíková píše, ne, poligrafická výroba jede non-stop. Paní Edstiden píše, ano, pouze hlídám. Paní Žaneta Frichilová píše, ano, uklízím kanceláře. Pan Stanislav Holan píše, no jasně. Paní Renata Latrichová píše, u nás to nehrozí, po 4 dnech bych byla mrtvá. Tak to píše paní Renata. Co vy, stihli byste udělat svoji práci během 4denního pracovního týdne? Je to taková jako otázka do pranice. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Těšíme se na vaše další komentáře. Máme 3 minuty po 9:45. Za malou chvíli Věra Špinarová, píseň Vzpomínám.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Desátý Český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
5: Počkat, někdo ale chybí.
4: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Tři minuty po půl desáté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční první říjnové dopoledne tohoto roku. Za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. těšit se můžeme třeba na Viktora Sodomu, skladbu Parní stroj. Zaspívá Eva Pilarová, Valdemar Matuška, duet Ach ta láska nebeská, který otextoval dnešní oslavenec Jiří Suchý, který slaví 95 let. My si po celý den hrajeme muziku právě Jiřího Suchého a já mu k narozeninám ještě jednou přeji pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho životního štěstí. Na řadě Iveta Bartošová, píseň o lásce, 4 minuty po půl desáté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 4 minuty po 9:15 posloucháte, po 9:45, pardon, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, duet Achta Láska Nebeská, Eva Pilarová, Valdemar Matuška, písnička, kterou otextoval Jiří Suchý, panu Jiřímu jsme k narozeninám připravili hudební speciál, jeho písničky si budeme hrát od rána do večera, další muziku od pana Suchého nabídnu v příští hodině. Do té doby ještě určitě Michal David, písnička Kolu pijeme kolu v 10 hodin, kolega Michal Ranz a nejnovější zprávy. Dnes ráno na Českém impulzu jsme věnovali ranní téma Karlu Gottovi. Vzpomínali jsme na hlas, který zná celé Česko, na písničky, které spojují generace. Dnes ráno jsme si připomínali chvíle, kdy zněl doma v autě, na oslavách, v televizi nebo třeba i u prarodičů a mě zajímalo, jakou vzpomínku máte spojenou s Karlem Gottem a kterou jeho písničku si vybavíte jako první a kterou máte nejradši.
1: Tak já už vlastně od svojich školních mladých let mám strašně rád písničku Lady Carnival.
2: Moje nejoblíbenější písnička od Karla Gotta je Když muž se ženou snídá.
3: Mně se hrozně líbí od Kai Cowboy.
4: Karla jsem měla ráda od svého dětství a byl pro mě hrozný šok, když vlastně před 7 lety umřel, protože přesně v ten den jsem měla 45 narozeniny. A vždycky, když mám ten den narozeniny, tak si prostě na něho vzpomenu a je to pro mě, no je to strašně smutný, protože jsem vždycky věřila, že Karel tady bude prostě, já nevím, do 140 a všechny jeho písničky jsou krásný.
5: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spánek, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
4: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Ceny nafty po zavedení regulací klesají. Na některých čerpacích stanicích se prodává i o 3 koruny levněji než včera. Nafta se teď může prodávat maximálně za 48,72. Vláda vedle zastropování cen snížila na diesel i spotřební daň, díky čemuž může být 1 litr levnější až o 2 koruny. U některých stanic tak jeho cena klesla i pod 48 korun. Benzínu se ale tahle úprava nedotkne. Ministerstvo financí přikazuje čerpadlářům prodávat litr naturalu nejdráž za 46,14. Ty nejlevnější benzínky ho ale teď prodávají i za méně než 44 korun. Ceny přitom byly pod povinným stropem už během včerejška. Regulace cen a úprava spotřební daně u nafty platí ode dneška. Vláda bude vyhlašovat ceny pro každý den. Strop na zítřek se lidé dozvědí na webu ministerstva financí vždy ve 14 hodin. Cenové stropy chtějí vyhlašovat nejméně do konce října. Českým domácnostem se daří. Reálné příjmy stouply o 3%. Více jsme tak utráceli. Průměrný měsíční plat ze zaměstnání dosáhl 55 048 korun. Míra úspor se zvýšila na téměř 20%. Podle průzkumu přesto víc než 40% domácností nemá úspory ani ve výši 300 000 korun. Zatímco ve spotřebě zůstávají Češi opatrní, nadále podle deníku Právo investují do svého bydlení.

0: Slovensko, které je svázané přísnými omezeními. Tatry na slovenské straně jsou citlivým tématem, plné limitů při výstavbě i cestovním ruchu.
1: V snahe zachovať charakter Vysokých Tatier je výstavba na Slovensku zviazaná prísnymi obmedzeniami. Aj preto rastie dopyt po investičných apartmánoch uprostred hôr s cieľom prenajímať ich hosťom. Keďže nové hotely a domy sa nestavajú, ťažia z toho Poliaci. Majú viac ubytovacích kapacít až o 20 000 lôžok, najmä v Zakopanom. Lákajú na nižšie ceny. Ich nevýhodou je menšia rozloha Tatier a cestovanie turistov na slovenské územie. Jozef Bálko, Vysoké Tatry.
0: No a na závěr jdeme na počasí, čeká nás den jako korálek u nás v Česku, sluníčko nás zahřeje na 20 až 25 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme krátce po desáté, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké říjnové dopoledne, čtvrtek 1. 10. a teď už Vítězslav Vávra a jeho Citronová holka.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční 1. říjnové dopoledne tohoto roku do 10:30. Petr Spálený, písnička Trápím se, trápím. V pořadu Máme Česko rádi navštívíme tentokrát místo, kde se odehrává román Pohádka Máje. Více uslyšíme o 10:30.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek. Za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Proglas Radio pro radost ze života. Naše čtvrteční dopolední říjnová hudební dvojce nabídne písničky z letních filmů. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale startuje pořad Máme Česko rádi. Vydáváme se na Jižní Moravu. Hana Kracíková nás zavede na místo, kde se odehrává román Pohádka Máje.
1: Máme Česko rádi.
2: V blízkosti dálnice D1 asi 15 kilometrů západně od Brna se nachází Ostrovačice. Vždycky mě při cestě po dálnici zajímá, co tam je pěkného, tak doufám, že mi to poví Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Mirku, vítám vás na lince.
3: Dobrý den, Hanko. Doufám, že vás dneska potěším. Jedná se o místo přímo románové. Ostrovačice proslavil spisovatel Vilém Mrštík svým románem Pohádka Máje. Romantický příběh vypráví o lásce mezi studentem Richardem a mladičkou dcerou Hajného Helenkou. Většina posluchačů ho určitě zná i díky stejnojmenému filmu s Natašou Golovou a Svatoblukem Benešem v hlavních rolích.
2: Tak to už jsem doma. Co dál najdu v Ostrovačicích?
3: Jako milovnice procházek můžete vyrazit do podkomorské myslivny, kde žila románová Helenka i skutečná lesníková dcera Helena Nováčková. Před myslivnou je i socha Helenky. Kousek od myslivny je pak přírodní park Podkomorské lesy s Helenčinou a Rýšovou studánkou. A v budově radnice se nachází památník Pohádky Máje. Přiblíží návštěvníkům život Mrštíka, postavu Helenky a osudy dívek, které autora k jejímu vytvoření inspirovali. Mají tu i všechna knižní vydání Pohádky Máje a informace o dalších uměleckých zpracováních díla. Hele, mimochodem, věděla jste třeba, že román byl zfilmovaný dvakrát?
2: Ne, to nevím, já si na jiný film než s Natašou Golovou nepamatuju.
3: No ono se není čemu divit. První film byl natočený už v roce 1926 a Ríšu v něm hrál Jiří Boskovec. Mimochodem pod pseudonymem Petr Dolan.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční 1. říjnové dopoledne. Blíží se nám 11. hodina. To byl dnešní oslavenec Jiří Suchý, písnička Marnivá sestřenice. Pan Suchý dnes slaví krásné 95. narozeniny a my si je po celý den slavíme. Na našem rádiu panu Jiřímu jsme k narozeninám připravili hudební speciál. Jeho písničky si hrajeme od rána do večera. Další muziku dnešního oslavence pana Suchého nabídne kolega Ludvík Pospíšil, který se na vás těší po zprávách v celou po 11. hodině. Já panu Suchému ještě jednou za sebe přeji pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho životního štěstí, zkrátka krásné narozeniny. A ještě předtím, než se rozloučím, uvedu naší dopolední hudební dvojici a ta nám spojila písničky z letních filmů. Čeká nás skladba Já se znám z filmu Léto s kovbojem v podání Marie Rotrové. Tento snímek měl premiéru přesně v tento den roku 1976. A pak nás také nemine Karel Černoch, nahrávka Slunce seno jahody ze stejnojmenného filmu. Z mojí strany je to vše. Za sebe vám přeji, ať si užijete to dnešní čtvrteční 1. říjnové dopoledne celý den dle libosti, nejlépe s rádiem Český impuls, protože my vám k tomu nabídneme nejlepší muziku let 60. až 80. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby si mějte krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěnej. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Hudební dvojice
6: Aneb jako vejce vejce.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimi?

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Poprava v americkém Tennessee selhala. Christy Pajková je naživu. Odsouzená vražedkyně dostala do žil 2 dávky pentobarbitalu. Vědomí ale nestratila a stěžovala si na bolest. Byla tedy převezená do nemocnice. Podle amerického informačního centra o trestu smrti je to bezprecedentní případ. Dosud se nestalo, aby někdo po podání smrtící injekce zůstal naživu. Původní termín popravy byl určený už na včerejší ráno. Federální odvolací soud exekuci ale hodinu před vykonáním zastavil. Chtěl prověřit, zda tvrzení Pajkové o sexuálním zneužívání v dětství byla před verdiktem zohledněná. Celý incident se selháním smrtící injekce se teď prověřuje. Guvernér nařídil i zastavení další plánované popravy. Životní minimum se ode dneška zvyšuje. Z původních 4860 stoupne na 5500 korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci či nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se taky začíná počítat podle okresů, rozšiřuje se i okruh zranitelných osob. Ode dneška platí novely, které to upravují. Změny mají pomoci malým domácnostem a samoživitelkám nebo samoživitelům s dětmi. Jiřímu Suchému může k dnešním 95. nám srdečně gratulovat i kapela Olympic. Rokeři okolo Petra Jandy totiž dnešním oslavenci vděčí za to, že vůbec vznikli. Principál pražského divadla Semafor dal v 60. letech kapele prostor na svých prknech. Petr Janda je za to Jiřímu Suchému dodnes vděčný.
2: Suchy se to vůbec neuvědomil, že tím, že nám dal to divadlo k dispozici, když ten Semafor měl narváno fronty až na Václavák a on nám dal 54

0: přes 26 stupňů Celsia. Výjimečně se přes letní 25 dostaneme i dneska. Zítra o víkendu nás pak čeká sice slunečno, které doprovodí teploty kolem 20 až 22 stupňů. Podobně bude až do příští středy, kdyby měl nastat teplotní zlom a ponořit bychom se měli do podzimního počasí. Užít bychom si měli i období celkem bez dešťů, i když by zítra mělo trochu sprchnout především na horách a na severozápadě našeho území. Rozhodně to ale nebude stačit na zažehnání dlouhodobého sucha, to je citelné třeba na řece Vltavě. Například šumavské nádrže Lipno chybí podle serveru novinky.cz 50 000 olympijských bazénů vody a hladina dál klesá kvůli doplňování dalších vyschlých přehrad na vltavské kaskádě, především Slap a Orlíku. A na Přerovsku zase před chvílí prodloužili do konce října zákaz odběru vody z některých řek a potoků, který platí od půlky srpna. Tuhle situaci zvládněte, hodně štěstí vám přeje Michael Ransdorf, zprávy jsou u konce.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krásné dopoledne 1. října vám přeje Ludvík Pospíšil. Máme po 11. hodině, teď nám bude zpívat Pavel Rod, Krásnější

0: Tolik triky a pověry v programu Českého impulzu. Za chvíli Ladislav Štejdl, Mžíti do vlasů. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Na kalendáři čtvrtek 1. října narozeniny dnes slaví muzikant, barokní umělec Jiří Suchý, a to 95. Písničky pana Jiřího budete nacházet v našem programu po celý den a bude to i krátce po 11:30. Tady je Český impuls.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat. Někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu. Po půl dvanácté Dalibor Janda, pojď dáme řeč. Bez průkazu ani ráno, tak to bude téma pro Televarieté. Ve 16:45 už od 4 hodin vysílá Saša Hemala, čekají vás Cenky a vtipy.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik Vladimír Matuška, Tereza, tedy písnička, ke které slova napsal Jiří Suchý, dnešní oslavenec. Panu Jiřímu dnes přejeme k 95. narozeninám. Za chvíli je 12. hodina, právě teď písnička Sympozovic krabičky podle Petra Jandy, bude to Poprava blond holky a brzy 80-letý Karel Kahovec. Takže nás čeká další hudební speciál.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
2: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Karel Kahovec oplýval nádherným vysokým hlasem, který jsem mu trošku záviděl. Poprava blond holky je z roku 67 a je od skupiny Flamengo, se kterou Kahovec tehdy zpíval. Pěkná písnička, ale hlavně byl skutečně revoluční text. Úplně něco jiného, než se psalo dřív. Nedovedu si představit, že by to před ním dokázal kdokoliv zaspívat nebo přijmout za své, ať už třeba Pilarová, Matuška či Chladil.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezkou dobu oběda vám přeje Michael Ransdorf. Cena nafty padá. Po zavedení cenové regulace je oproti včerejšku levnější až o 3 koruny. Podle zjištění ČTK na benzínce za Plzní klesla dokonce o více než 4 koruny. Benzín zlevnil jen někde. Některé pumpy ho nabízely už ve středu za cenu, která byla pod cenovým stropem. Regulace cen platí ode dneška. Maximální ceny jsou 48 korun 72 haléřů za litr nafty. Benzín je za 46 korun 14 haléřů. Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovat. Do konce října. V Rakousku se vážně zranil český turista. Zřítil se při fotografování ze skály. Neštěstí se stalo včera večer v Tyrolsku. Na skalním výběžku si 34-letý muž podle rakouské policie postavil foťák se stativem. Uklouzl a spadl zhruba 30 metrů do kamenitého koryta potoka. Utrpěl těžká zranění stehna a kyčle. Záchranáři ho po ošetření na místě transportovali vrtulníkem do nemocnice. V Česku se nejlépe žije v Turnově. Vyplývá to z aktuálního indexu prosperity, který každoročně sestavují odborníci z portálu Evropa v datech. Praha skončila na 9. místě. Hlavnímu městu škodí například vysoké ceny bydlení nebo nedostatek míst na středních školách. Na 2. místě jsou Luhačovice ve Zlínském kraji a stupně vítězů uzavírá Žamberk v kraji Pardubickém. Bramborovou medaili brala Olomouc. Nejhůř dopadlo severozápadní pohraničí. Na chvostu žebříčku je horší. Tým na Domažlicku. Nepřihrála mu podle serveru TNCZ ani blízkost Českého lesa a Šumavy. 444 dnů trvala velmi náročná oprava základní školy v Brumově Bylnici na Zlínsku. Děti i pedagogové zažili od června loňského roku celou řadu omezujících opatření. Ta jsou teď ale u konce.
2: Začalo to o 2 týdny dalšími prázdninami. V červnu roku 2025 symbioza děti, učitelé, stavbaři pokračovala celý minulý školní rok. Teď je všechno u konce. Škola v příhraničí, která mimo jiné trpěla kvůli

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Tolik zprávy v poledne tady na Českém impulzu. Před námi Linda a Pavel, kdo nespívá, nemá hit. Já jsem

0: Čtvrteční program Českého impulzu máme 1. října, svátek slaví Igor. Před námi Jiří Korn a Radost až do rána, hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No a přesně v 12:30 k mikrofonu přijde Saša Hemala a jeho televizní doporučení na dnešní večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: čtvrtek na Českém impulzu, hned po půl jedné Patr Kotwald, Standa Hložek, Sen můj a Lízin. No a krátce po půl si zahrajeme taky jednu z písniček dnešního oslavence, čerstvě 95-letého Jiřího Suchého. No ale právě teď přichází Saša a jeho televizní výběr.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Není seriál jako seriál. Některý je s krimi zápletkou, jiný zase komediální. Tady jsou dva příklady. Ten první, Komisařka Florence, to je francouzský seriál, jehož hlavní představitelkou je sympatická policistka, která řeší spletité případy. Dnes to bude nález mrtvého muže v místních lázních. Podivné na celé věci je fakt, že se jedná o lékaře, který už měl být dávno mrtev, ale na povrch vyplouvají fakta o jeho několika paralelních životech. Bezestop, to je název dnešní epizody Komisařky Florence ve 20.10 na ČT1. Ten komediální, to je pak o stanici dál na Nově a jmenuje se Boží plán. A jeho protagonisty jsou tři kamarádi, kteří se dostali do svízelných životních situací. Zajímavé je pozorovat, jak kdo si s nimi poradí a kdo se v problémech utopí. Party, to je název dnešního pokračování ve 20.20 na Nově. V Polabí jsou těmi hrdiny tři rodiny a také fakt, že se tu vraždilo a vyšetřování stále postupuje. Dnes je na pořadu 1.90. epizoda a vedle mnoha jiných peripetií se zdá, že Čermáková zmizela. Více ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na Českém impulzu písnička dnešního oslavence. 95. narozeniny slaví Jiří Suchý. A pan Jiří k téhle písničce napsal slova. Očistně jim zaváté zpíval Karel Gott. No a před námi Eva Pilarová, Co je to láska? A taky Milan Chladil, Chtěl bych mít kapelu. To jsou dvě písničky z jednoho roku 1961.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Hudební dvojice
5: a NEP. Dva jsou.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hezký den. Policie odkryla dvě nelegální chemické laboratoře a pěstírny konopí. Podle Národní protidrogové centrály šlo o největší akci zaměřenou na syntetické kanabinoidy u nás. Policisté při sérii operací pod názvem Korund mimo jiné objevili drogy a zařízení na jejich výrobu celkem za asi 330 milionů korun. Jak stojí na policejním webu, kriminalisté během série operací naplnili 36 kamionů drogami, surovinami na jejich výrobu i vybavením. Část trestné činnosti se podle policie odehrávala v Polsku. Silničáři dokončili zajištění dalších serpentín u Bečova nad Teplou, tentokrát na krajské silnici, která slouží řidičům jako zkratka k hlavnímu tahu zvarů do Plzně.
1: Silnice jsou tady klikaté a doslova se zakusují do okolních kopců, a to byl i problém na krajské 230. Nejenže asfalt praskal, ale některá místa takzvaně ujížděla po příkrém svahu. Cestáři proto během rekonstrukce museli postavit železobetonové zdi o délce skoro 160 metrů. Upravili odvodnění a položili nový asfaltový koberec. Práce trvaly půl roku a Karlovarský kraj vyšly na zhruba 22 milionů. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
0: Cenová regulace na benzinkách je znát. Nafta u Totemu v Česku zlevnila. Často je cena za litr oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Třeba na D5 se ve Šlovicích za Plzní cena nafty za den klesla dokonce o 4 koruny. Benzin zlevnil jen někde. Některé pumpy ho nabízely už včera za cenu, která byla pod cenovým stropem. Regulace cen platí ode dneška. Maximální ceny jsou necelých 49 korun za litr nafty. U benzinu je cenový strop 46 korun za litr. Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovovat do konce října. Fotbalová 21 splnila povinnost. Vybojovala baráž o euro, a to nejtěsnější možnou výhrou 1-0 proti Bulharsku. Lvíčata před posledním kolem odskočila svému soupeři na rozdíl 4 bodů. Skupinu zakončí za týden v Portugalsku. Přes den bude poměrně slunečno a teplo, na západě bude víc oblačnosti a chladněji. Čekáme většinou polojasno, na východě slunečno s teplotami od 20 do 24 stupňů, na západě Čech může být jen 18 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 13. hodině přichází Michal Peng s písničkou Odpusťte nám. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný čtvrtek.

0: Zuzana Michnová dospívala na Českém impulzu, za chvíli Pavel Novák s písničkou Podivný spáč. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. No a za chvíli navštívíme Albánii, zemi bunkrů. Proč jich tam jsou stovky tisíc? Tak to zjistíme od našeho cestovatele Jirky Kolbaby. Bude to v 14:30 na rádiu Český impuls.
1: Máme ji!
2: Naši novou akovrtačku.
1: Jen za

0: 99 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
5: Počkat, někdo ale chybí. Vy!
4: 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Odpolední program Českého Impulzu. Krátce po půl druhé si budeme hrát i dnešního oslavence, moc rádi, čerstvě 95-letého Jiřího Suchého. Ale ještě předtím Karel Zich, Luxemburg nám hrál. No a ještě předtím navštívíme zemi, o které se toho u nás moc neví. Časy se ale mění, Albánie se totiž začíná objevovat v nabídce cestovních kanceláří.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Taky se někdy říká, že Albánie je zemí bunkrů. Jsou jich tam stovky po celém území Albánie. Kde se tam, Jirko, vůbec vzali?
3: To bylo na základě toho, že se opravdu báli útoku západních mocností. Bylo zbudováno ještě za Envera Hodži neuvěřitelné množství takovýchto bunkrů. Říká se, že jich je tady stovky tisíc takovýchto zvláštních krabiček zasazených do přírody a má to svůj speciální systém. Je jeden velký bunkr někde nahoře na kopci a potom je několik menších bunkrů a z každého toho malého bunkru, jednoho až dva střelce, bylo vidět právě na ten bunkr centrální a dostávali pokyny ti střelci do těch bunkrů, které byly umístěni níže, až v podstatě k pobřeží.
2: My známe ty bunkry od nás, Československa, které vybudovalo také hodně dokonalý systém bunkrů a různých opevnění. Jsou to bunkry stejné, to znamená železo, beton a střílny a uvnitř tedy tehdy byli vojáci, nebo jak si představit?
3: Tak ty velké bunkry ty jsem viděl asi dvakrát a ty opravdu jsou velmi, velmi podobné, tak jak je známe u nás někde v pohraničí. Ty malé bunkry ty jsou velmi překvapivé, to jsou takové hříbečky, to jsou takové betonové edémky, které jenom koukají z té přírody, někdy byly namalovány takovými barvami, aby nebyly příliš vidět. Ten systém se prý měl osvědčit, nakonec nikdy nebyl ani důsledně použit, protože nikdo nikdy proti Albánii nezaútočil.
2: K čemu tedy slouží to opevnění, ty bunkry dnes? Předpokládám, že tedy už ne k vojenským účelům, ale spíše k turismu. Proměnili nějak Albánci tohle specifikum ve svůj prospěch třeba turisticky?
3: To je velmi skvělá otázka. Oni je totiž věc jenom, představ si, Honzo, namalovali. Tu jako hříbeček, tu jako nějakým zase infantilním jiným motivem, někdy nějakým vážnějším motivem, nebo je v tom dokonce kus umění. Skutečně z toho udělali takové barevné punkty v přírodě a jezdí se speciální okruhy, pořádají to cestovní kanceláře po bunkrech celé země.
2: Albánie je mimo jiné také země bunkrů a vojenských opevnění. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: dnešní oslavenec, čerstvě 95-letý Jiří Suchý, to byla legendární Clementine. No a před námi jsou dvě filmové písničky, tak jednak to bude Karel Gott, Tvůj stín se má. Tahle písnička je z filmu Romance za korunu a tenhle film měl premiéru právě v tento den, tedy 1. října, ale v roce 1975. A do dvojice přidáme druhou filmovou písničku, tentokrát z filmového muzikálu Noc na Karlštejně, zpívat bude Valdemar Matuška, Do věží.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hudební dvojice
3: aneb 1+1.

0: Hezký den. Policie ukončila vyšetřování červencové nehody poslance Turka v centru Prahy. Trestný čin nezjistila, věc proto policie postoupila dál. Zjištěné skutečnosti podle vyšetřovatelů nasvědčují podezření, že přestupku se při srážce na křižovatce v centru metropole dopustili oba účastníci nehody. Tedy jak poslanec motoristů, tak řidič nemocničního vozu. Vyjádření Turka ČTK schání. Po nehodě řekl, že pokud ho policie označí za viníka, rezignuje na funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku. Prodejci kabelů dostali rekordní pokutu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je potrestal za kartelovou dohodu. Firmy mají zaplatit dohromady téměř 2 miliardy korun. 6 společností se podle zjištění úřadu domluvilo na jednotném výpočtu části prodejní ceny metalických telekomunikačních a energetických kabelů. Koordinace trvala přes 10 let mezi roky 2010 a 2022. Rozhodnutí není pravomocné. Firmy se mohou odvolat k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Jiřímu Suchému je dnes 95 let. Do oslavy půlku latince nehrne, stále je ale aktivní na jevišti svého divadla Semafor. Před lety o Jiřím Suchém natočila dokument režisérka Olga Somerová.
1: Vidějí člověka, který zasvětil život tvorbě, tak mimořádný a výjimečný a navíc ještě je to hodný člověk, ten Jiří Suchý a geniální.
0: Jiří Suchý založil divadlo Semafor na sklonku 50. let minulého století se svým hereckým partnerem Jiřím Šlitrem. Společně složili i legendární písně jako Malé kotě, Co jsem měl dnes k obědu, nebo Babeta šla do světa. Známá je také čistě Suchého píseň Pramínek vlasů. Z národního fotbalového týmu vypadl další hráč kvůli zranění. České reprezentaci bude v zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii chybět záložník Adam Karabec. Kvůli zranění nedohrál už úterní zápas. Zítra bude většinou polojasno, na východě jasno, na západě naopak se může v průběhu dne zatáhnout. Naměříme teploty od 18 do 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Nenapovídej, Michal David, první písnička po 14. hodině. Já jsem Lubík Pospíšil a přeju vám krásný čtvrtek.

0: Rádio Český impuls.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Tahle písnička se sice jmenuje Tričko, ale o to tričko tam Pavlu Horňákovi až tak moc nejde. Za chvíli Fernando a Věra Špinerová hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. A za chvíli se vydáme na Jižní Moravu. Tentokrát bude řeč o románu Pohádka máje, ale nebudu napovídat zbytečně moc. Tady je Český impuls.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: Z Radia Českým Puls vám přejeme krásné čtvrteční odpoledne. Hrajeme české písničky celý den. Hned po půl Juraj Kukura, Nech brouka žít. A ještě předtím se vydáváme na jižní Moravu. Hana Kracíková nás zavede na místo, kde se odehrává román Pohádka máje.
1: Máme Česko rádi.
2: V blízkosti dálnice D1 asi 15 kilometrů západně od Brna se nachází Ostrovačice. Vždycky mě při cestě po dálnici zajímá, co tam je pěkného, tak doufám, že mi to poví Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Mirku, vítám vás na lince.
3: Dobrý den, Hanko. Doufám, že vás dneska potěším. Jedná se o místo přímo Románové. Ostrovačice proslavil spisovatel Vilém Mrštík svým románem Pohádka máje. Romantický příběh vypráví o lásce mezi studentem Richardem a mladičkou dcerou Hajného Helenkou. Většina posluchačů ho určitě zná i díky stejnojmenému filmu s Natašou Golovou a Svatoblukem Benešem v hlavních rolích.
2: Tak to už jsem doma. Co dál najdu v Ostrovačicích?
3: Jako milovnice procházek můžete vyrazit do podkomorské myslivny, kde žila románová Helenka i skutečná lesníková dcera Helena Nováčková. Před myslivnou je i socha Helenky. Kousek od myslivny je pak přírodní park Podkomorské lesy s Helenčinou a Rýšovou studánkou. A v budově radnice se nachází památník Pohádky máje. Přiblíží návštěvníkům život Mrštíka, postavu Helenky a osudy dívek, které autora k jejímu vytvoření inspirovaly. Mají tu i všechna knižní vydání Pohádky máje a informace o dalších uměleckých zpracováních díla. Hele, mimochodem, věděla jste třeba, že román byl zfilmovaný dvakrát?
2: Ne, to nevím, já si na jiný film než s Natašou Golovou nepamatuju.
3: No ono se není čemu divit. První film byl natočený už v roce 1926 a Rýšu v něm hrál Jiří Boskovec. Mimochodem pod pseudonymem Petr Dolan.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Telegram s adresou svět.

0: práci v botě, po robotě nechali.
1: Eva Pilarová, Malé kotě, tahle písnička je tady zcela cíleně. K téhle písničce totiž slova napsal dnešní oslavenec Jiří Suchý. Panu Suchému k 95. narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví. No a to už před námi léto, Iveta Bartošová, písnička Sympulzovic z krabičky, no a tuhle písničku uvede Lucie Vondráčková. Za pár minut 15. hodina se zprávami Českého Impulzu.
2: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
3: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Písnička Ivety Bartošové Léto vznikla v roce 1986. Mně bylo 6 let a jako dneska si pamatuju, jak všechny holky kolem chtěly být Ivetou Bartošovou a všichni kluci chtěli chodit s Ivetou Bartošovou. Tady je Léto.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Červencovou havárii motoristy Turka v Praze zřejmě zavinili oba řidiči. Trestný čin se nestal. S tím policie ukončila vyšetřování srážky poslance s řidičem nemocničního vozu. Policisté mají podezření na přestupek. Věc proto postoupili dál do přestupkového řízení. Zjištěné skutečnosti podle vyšetřovatelů nasvědčují chybu na obou stranách řidičů. Na vyjádření Turka se čeká. Po nehodě na křižovatce v centru metropole řekl, že pokud ho policie označí za viníka, rezignuje na funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku. WhatsApp zavádí rodičovskou kontrolu. Komunikační platforma rodičům postupně po celém světě umožní sledovat, jak jejich děti aplikaci používají. Rodiče například mohou dostat upozornění, když jejich dítě vstoupí do skupiny nebo ji opustí. Umožní jim také rozhodovat o nastavení soukromí účtu svého dítěte. Zprávy, které jejich dítě odesílá a přijímá, ale neuvidí, ty zůstanou soukromé. Ke změnám dochází v době, kdy vlády zvyšují tlak na technologické společnosti, aby lépe chránili děti, které jejich platformy používají. Cestující vlakem mezi Českem a Slovenskem musí počítat se zpožděním. Včerejší požár na nádraží v severoslovenské Žilině ochromil vlakovou dopravu důležitého železničního uzlu na hlavním koridoru mezi Bratislavou a Košicemi a na trase do Česka. Omezení se dotkla třech párů spojů Praha-Košice a spoje z Prahy přes Bratislavu do Žiliny. Dopravce zkrátil trasy několika dálkových vlaků. V dotčeném úseku na lince mezi Prahou a Prešovem pak místo vlaků jezdí autobusy. Pod trenérem Brianem Priskem se kývala židle. Fotbalová Sparta po ligových porážkách v derby se Slavií a v Hradci Králové řešila jeho pozici. Na klubovém webu to uvedl sportovní ředitel pražského celku Tomáš Rosický. Dánský kouč ale nakonec podle něj dostal s ohledem na své kvality i nadále důvěru. Zítra bude poměrně slunečno a teplo. Většinou nás čeká polojasno až jasno. Výjimkou bude západ, kde bude převažovat velká oblačnost, sem tam i s přeháňkami. K tomu naměříme teploty od 18 do 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Tolik zprávy ve tři, dobré odpoledne, přeje Ludvík Pospíšil a taky my z Moskva, Jiří Okorna.

0: Valčík pro mámu zpíval Michal David, za chvíli proletí Bělásek Jaroslava Vikrenta. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Bez průkazu ani ráno, tak to bude téma pro televarieté, a to už za hodinu, no vlastně za hodinu a půl, ve 3:45. Od 4 hodin vysílá Saša Hemala Scénky a vtipy, tady na Českém impulzu.
1: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
4: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
5: Počkat, někdo ale chybí.
4: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Někdo háčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Máme čtvrtek 1. října, přejeme vám krásné odpoledne a taky se podíváme do historie právě v tento den v roce 1976, tedy na den přesně před 50 lety měl premiéru film Léto s kovbojem. No a my si zahrajeme písničku z tohle filmu, bude to krátce po půl čtvrté v naší hudební dvojici. A taky budeme slavit narozeniny Jiřího Suchého, který dnes slaví 95.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

slyším slova proroka.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik Jana Martěchtová, Jiří Jelínek, proletěl tu motýl, ke kterému slova napsal dnešní oslavenec. 95. narozeniny slaví Jiří Suchý a my přejeme hlavně hodně zdraví. Za chvíli to bude 16. hodina, zprávy, potom scénky a vtipy, Saša Hemala, já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek čtvrtka, ale ještě mám pro vás dvě písničky z letních filmů v naší hudební dvojici. Podíváme se přesně o 50 let zpátky, na den přesně, před 50 lety měl premiéru film Léto s kovbojem. No a do tohle filmu písničku naspívala Marie Rotrová, jmenuje se Já se znám, no a potom dáme druhou letní písničku z letních filmů Karla Černocha, Slunce, seno, jahody. Mějte se hezky a naschledanou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Hudební dvojice
7: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
8: Všechno štěstí.

0: Hezký den. Jihomoravští policisté od rána hlídkují na příjezdech do Česka. Monitorují příjezd aut kvůli ilegálnímu celoevropskému srazu tuningových vozidel. Ten má zítra a v sobotu proběhnout v Praze a Brně. Čeká se příjezd až tisíců tuningových vozů. Policie dohlíží hlavně na provoz na D1 a D2, ale i na dalších tazích. V metropoli zítra nasadí stovky policistů. Ti se proto obracejí na řidiče, aby zítra do hlavního města nejezdili, pokud to není nutné. V sobotu se mají účastníci ilegální akce přesouvat do Brna. Policisté se na silnicích zaměří na bezpečnost provozu a dodržování předpisů, tedy i na nepovolené závody a nebezpečné jízdní manévry. Policie odkryla dvě nelegální chemické laboratoře a pěstírny konopí. Podle Národní protidrogové centrály šlo o největší akci zaměřenou na syntetické kanabinoidy u nás. Policisté při sérii operací pod názvem Korund mimo jiné objevili drogy a zařízení na jejich výrobu celkem za asi 330 milionů korun. Jak stojí na policejním webu, kriminalisté během série operací naplnili 36 kamionů drogami, surovinami na jejich výrobu i vybavením. Část trestné činnosti se podle policie odehrávala v Polsku. Ve víc než stovce měst v Česku a na Slovensku začíná festival Den architektury. Jeho 16. ročník nabízí asi 500 akcí, potrvá do 7. října. Mimořádně se k prohlídce otevřou některé vily, historické činžovní domy, i paneláková sídliště nebo nové stavby a houseboat. Moto festivalu Bydlím, tedy Sem, nabídne pohled do minulosti i budoucnosti. Akce Dne architektury bývají zdarma, doprovodný program už ale může být poplatněný. U některých akcí je nutná předchozí registrace. Z národního fotbalového týmu vypadl další hráč kvůli zranění. České reprezentaci bude v zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii chybět záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty se kvůli zranění kotníku nestihne na zbylé dva duely dát do pořádku. Reprezentace o tom informovala na síti X. Denia během této akce přišel už o 8. zraněného hráče. Jeho výběr zítra odcestuje do Věda, kde v sobotu změří síly s evropskými a světovými šampiony ze Španělska. V úterý národní fotbalový tým ve Wembley čeká odveta z Anglií. Přes den bude poměrně slunečno a teplo, na západě bude víc oblačnosti a chladněji. Čekáme většinou polojasno, na východě slunečno s teplotami od 20 do 24 stupňů, na západě Čech může být jen 18 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Hezké odpoledne, přátelé, už jsme vstoupili do měsíce října, měsíce, co se obyčejně chlubí už sichravým počasím, ale také je ten dnešní den, tedy 1. říjen, dnem seniorů. Tak vy, mý vrstevníci, v pohodě užívejte. A propo, jeden z nás, sice znamenitý umělec, pan Jiří Suchý, slaví dnes neuvěřitelné 95. narozeniny. A věřte nebo ne, slaví je prací. Stále píše nové hry, nové písničky a Semafor díky němu stále žije a diváci chodí, což je velmi důležité. Tak pane Jiří, vše nejlepší a ať vy i ostatní seniori mohou prožívat klidný podzim svého života. A teď už trošku omládneme spolu s dívkami.

0: byla písnička plná nadějí, zítra další vlaky pojedou v podání Věry Martinové, první dámy naší country hudby. No ale my jdeme dál, máme tu pana režiséra Zdeňka Trošku, který, protože je znamenitým bavičem a vyprávěčem, tak nám dá nahlédnout do zákulisí natáčení filmu Slunce, seno, erotika. Jak určitě víte, část tohoto filmu vznikala i v Itálii. No a hoštické dámy se prý poprvé podívaly do vysněného Vatikánu. A jak se zdá, tak pan režisér Troška na ty chvíle, které tam spolu s nimi strávil, nemůže zapomenout.
1: Obrovský fór byl, když v roce 90, den po revoluci na jaře, jsme jeli natáčet Slunce, seno, erotiku do Itálie. Tak ty babky některé, ty zbožné ženy, které teda v životě dál nebyly, než s jezedákama v Praze v zoologické zahradě. Podívat se, jak vypadá živej slon, a pak se ho nemělo do bílý labutě kupovat záclony a cíchy, znáte to, jo? Pak se jelo taky na Velehrad nebo na Svatou horu na pouť, to bylo všechno. A najednou do ciziny. Ty babky, které nejeli ale, tak z lehké závisí říkají, holka, kam si dala rozum, kam tam jede, ty tě tam zabijou. Tě tam zabijou, někde tam se furt váčí, to ukazují v televizi, furt tam střílí, holka, do tebe se trefí raz, dva, ty neumíš utíkat. No babky psali poslední vůli a závěti měnili a loučili se s celým světem, protože jeli na smrt, jo, samozřejmě. Teď jsme přijeli do Rakouska, zastavili jsme v nějakém městečku a zrovna u velkého obchodního domu a tam Keliška vešla ve svých krimplenových šatech a s kabelkou Suzexu a zůstala stát, říkala, Ježíš Maria, to je z božího tady. No to není ani možný, žensky. Pojďte se podívat, co tu všecko mají. Krista pána, je tohle to možný. Ježíš, je. Tak tam stáli, ale teď to obdivovali a pak se otočila na předsedu a říkala, vidíš předsedo, to všechno jsme mohli mít, kdybychom prohráli válku. No a jeli jsme dál a protože tyhle ty ženy patřily ke zbožným ženám hoštickým, nejenom, že to bylo takový jako BBC místní, že jo, rozumíte, ale třeba já jsem dlouho hrál v Hošticích na varhany a moje babička byla jedna zpěvandule, Konopnice druhá, Keliška třetí a tak dále, takový Black Milk hoštický, rozumíte. A tak tam zpívali a tohleto a já, když tady mám ty zbožní ženy, takže jim ukážu Vatikán, ať mají radost. Přijeli jsme do Vatikánu a já říkám, podívejte se, půjdeme se podívat, kde bydlí papež. Prosím vás, tady ten kostel za mnou, ta bazilika svatého Petra, je 4x větší jak celý Hoštice. Ne, abyste tam někde lezli a ztratili se tam. Teta, vy jste takový expert, slyšíte mě? Do mě pokoj, furt, prosím tě, co já. Jeba, no, teď, vím, komu to říkám. Přes kostel k voltáři, obejdete si ho a zpátky tudy zase k těm vratům. Za hodinu si tu sejdeme u těch zlatých velkých vrat. Za hodinu tam všichni byli, Kelišová chyběla. Je pak, kde ta bába zase je? 5 minut, 10 minut. Jeba, no, není možný tohleto. Jeba, Krista pána, no, co budeme dělat? Už jsme vybírali takový ty nejvyšší chlapy ze zájezdu, že se pustíme do toho davu, že jo, že ji budeme hledat podle těch bílých krimplinových šatů. Když tu najednou jsme viděli dvě stráže vatikánské gardy, ty pruhovaný, by jim vypadaly jak včelka Mája, každý taky, jo. Uprostřed táhnu bábu Kelišovou a ona jim nadávala do bejku a do kancu, říkala, ježi, to jsou bejci, podívejte se, jak mě tady táhnou, jako mrchu mě tady táhnou. Já jsem jim poděkoval, říkala jsem, tak kde jste byla, co jste provedla, co jste ukradla, povídejte. Ale, napad co, aj, no tak kde jste byla, aj. Pak povídala. No, kde jsem byla? Jdu takhle tím kostelem, říkal jsem ty, holka, kdy se sem do smrti ještě podíváš? Nikdy už se sem nepodíváš. A když už jsi tady, tak by si měla tomu papežovi dojít aspoň zamávat. A tak se vydala Keliška zamávat papežovi. Jeba, kam jste šla? No, kam jste šla? Takhle jsem se dala doleva, tam byla taková kaple, takový dvířka malý tam byly, já vemu takhle, ale ono bylo odemčíno. Tak jdu dál, tam taková chodba tě dlouhá, samý dveře, jsem začukala na první, nic, vejdu dovnitř, prázdná cimra velikánská, druhý dveře, taky prázdná cimra velikánská, jeba teta. Těch cimer velikánských je ve Vatikánském paláci 1400. Teď si to vemte, když se tam někde zamotáte, tam vás klepne Pepka a až tam budou za 5 let mít okna, tak tam najdou chcíplou Kelišovou hoštic někde, celou vysušenou. Ježišmarja, ty jsi blbej, to se neviděl, jeba, no, to vidíš, že jo. Co se dělala dál, kam se šla? No kam jsem šla? Já jsem se vrátila na tu chodbu a jdu a dělám. No a vylezli tyhle ty dva blbouně, vytáhli mě ven.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
3: Laminátovou.
2: A voděodolnou.
3: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Dvě znamenité zpěvačky a obě Evy spojily své síly při natáčení písničky, která se jmenuje Znám tě. Ano, hádáte správně, Eva Pilarová a Eva Olmerová. A pak už to bude další vzpomínka, a sice na legendární Golden Kids a Nestůj a pouť, dnes máme mejdán. Tak to je jejich příspěvek do dnešního vydání zábavného pořadu Smějeme se.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

krk za to dá, že ta babeta je bufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nespuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrát. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

aby ta šla do světa a já doma vlet. Ale ještě jednu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Ten je až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak

jsem si v kiosku prvotřídní rákosku a mě můj ty bože baví to, že není ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50 let. Já však čekat budu stále a zpívat si budu dále. Jak ta babeta šla do světa a že zpátky vrátí se hned. Babeta.

0: Ano, přátelé, tak to byl příspěvek k narozeninám, o kterých jsem před maličkou chvílí hovořil, o 95. narozeninách pana Jiřího Suchého. Skladba, kterou složil se svým souputníkem Jiřím Šlitrem a která se jmenuje Babeta. No a my jdeme dál, teď zavítáme do televizního Televarieté, ze kterého pochází následující dialog. Pan Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová se přesvědčili o tom, jak je důležité mít ten správný průkaz.
1: Poslyšte, kolegyně, všimla jste si toho člověka, co se tady pořád courá? Nevíte, kdo to je?
2: Já bych řekla, že je to fešák.
1: Ale fešák, nefešák, mě je krajně podezřelý, co tady má co promenovat pořád. Co kdybych na něho uhodil?
2: Uhoďte, ale opatrně. On vypadá dost trénovaně, aby vám to nevrátil.
1: Hej! Hej!
3: Ano, hej!
1: Prosím vás, musíte tady člověče pořád takhle promenovat?
3: Musím, bohužel, já tady dělám obrázky.
2: No vidíte, on tu dělá obrázky.
1: No, jsem taky znal jednoho, ten říkal, že dělá jenom obrázky, pak u něho našli kufr falešných 500, víte? Poslouchejte. Pojďte sem. Jak se jmenujete?
3: Dort.
1: Dort, jo.
2: No to je jméno přímo k nakousnutí. Můžete mi udělat obrázek.
1: Moment, a čím děláte ty obrázky? To by mě zajímalo.
3: Prosím, očkem.
2: Přímo očickem, to se podívejme.
1: Tak poslouchejte, co to máte na rameni, tohleto tady?
3: No očko.
2: Páni, a o tomhle člověku já jsem tvrdila, že je důvěřivý.
1: Tak dost těch legrací, co to je na tom rameni?
3: To je ruční kamera.
2: No.
3: Říká se jí očko.
2: Očko, no.
1: Tak očko se tomu říká.
3: No. Očko.
2: Tak tedy očko?
3: Očko, kočko.
2: Dvě.
1: Moment. Teď mě něco napadlo. Máte na to průkaz?
3: Jo.
2: Jo, no tak.
1: Je to průkaz?
2: Jo.
1: Jaký?
2: Očkovací.
1: To máte tedy štěstí, pojďte se, můžete nám teda udělat obrázek.
3: A proč?
1: No proč, my to tady konferujeme.
2: No, my to tady uvádíme, víte.
3: A máte na to průkaz?
1: No tak u sebe ne.
3: Tak to máte smůlu.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Cenová regulace na benzinkách je znát. Nafta u totemu v Česku zlevnila. Často je cena za litr oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Třeba na D5 se ve Šlovicích za Plzní cena nafty za den klesla dokonce o 4 koruny. Benzin zlevnil jen někde. Některé pumpy ho nabízely už včera za cenu, která byla pod cenovým stropem. Regulace cen platí ode dneška. Maximální ceny jsou necelých 49 korun za litr nafty. U benzinu je cenový strop 46 korun za litr. Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovovat do konce října. Prodejci kabelů dostali rekordní pokutu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je potrestal za kartelovou dohodu. Firmy mají zaplatit dohromady téměř 2 miliardy korun. 6 společností se podle zjištění úřadu domluvilo na jednotném výpočtu části prodejní ceny metalických telekomunikačních a energetických kabelů. Koordinace trvala přes 10 let mezi roky 2010 a 2022. Rozhodnutí není pravomocné. Firmy se mohou odvolat k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Silničáři dokončili zajištění dalších serpentín u Bečova nad Teplou, tentokrát na krajské silnici, která slouží řidičům jako zkratka k hlavnímu tahu zvarů do Plzně.
2: Silnice jsou tady klikaté a doslova se zakusují do okolních kopců a to byl i problém na krajské 230. Nejenže asfalt praskal, ale některá místa takzvaně ujížděla po příkrém svahu. Cestáři proto během rekonstrukce museli postavit železobetonové zdi o délce skoro 160 metrů. Upravili odvodnění a položili nový asfaltový koberec. Práce trvaly půl roku a Karlovarský kraj vyšly na zhruba 22 milionů. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Cestující vlakem mezi Českem a Slovenskem musí počítat se zpožděním. Včerejší požár na nádraží v severoslovenské Žilině ochromil vlakovou dopravu důležitého železničního uzlu na hlavním koridoru mezi Bratislavou a Košicemi a na trase do Česka. Omezení se dotkla 3 párů spojů Praha-Košice a spoje z Prahy přes Bratislavu do Žiliny. Dopravce zkrátil trasy několika dálkových vlaků. V dotčeném úseku na lince mezi Prahou a Prešovem pak místo vlaků jezdí autobusy. Zítra bude poměrně slunečno a teplo. Většinou nás čeká polojasno až jasno. Výjimkou bude západ, kde bude převažovat velká oblačnost, sem tam i s přeháňkami. K tomu naměříme teploty od 18 do 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Také ve druhé hodince našeho zábavného pořadu Smějeme se si, přátelé, připomeneme neuvěřitelné 95. narozeniny Jiřího Suchého. Ale teď už je tu Jitka Zelenková, která nám zaspívá píseň Mít svůj kout. Tak ještě jednou hezké čtvrteční odpoledne.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Stařičký autobus

mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

0: zůstala jen touha? Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Český impuls.

0: to tak. Naštěstí medvědi nevědí, jak hrál banjo band Ivana Mládka a zpíval Jan Bošina. No ale my pokračujeme dále, máme tu Halinu Pavlovskou, která opět poradí podvedeným ženám. A tentokrát je její rada velmi dramatická, protože prý tyto dámy by se měly stát citovými vyděračkami. Tak si pojďme poslechnout, zda její rada padne na úrodnou půdu.
1: Můj tatínek nesmírně dbal na hrdost. Stále na ně myslel. Jeho hrdinkou byla Stuartovna. Občas jsem třeba telefonovala s kamarádkou a říkali jsme si ty nesmírně důležité věty typu už si skoupila ten lak na nechty? A nebo má tvůj Péťa pořád ten exém? A nebo potřebuju nové boty? A můj otec šel okolo, zatl pěst a zařval. Hrdá, hrdá buď. Má parada v kontrastu s tím zní. Staňte se citovou vyděračkou. Všechny psychologické příručky radí, aby ženy v momentě, kdy zjistí, že svého milého neochránili před spáry nevěry, zachovali rozvahu, vyčkali moudřejšího rána a do stavu věcí rozhodně nezatahovali děti. Opak je pravdou. Muži sice nenávidí scény, nenávidí pláč, ale taky nenávidí své špatné svědomí a milují pocit, že bez nich se zhroutí svět. A proto ideální scénou, když chce váš muž opustit společný byt, je, když jedno dítě visí na manželově levém kotníku, druhé na pravém kotníku a vy sama se mu houpáte na krku. Pes kňučí v pozadí. Pak váš muž musí, prostě musí pochopit, že vy tři, dva drobečci a vy, bezmocná, plačící oddaná, bez něj, silného, chrabrého, jedinečného, nedokážete žít. A kdyby váš muž měl pocit, že bez něj žít klidně můžete a šel za svou novou láskou, tak mu schlaďte hlavu. Ano, situace došla tak daleko, že váš partner prostě poslechl hlas svého blbého srdce a pak už je na slzy, prosby a výčitky pozdě. Pak nastal čas na pomstu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
5: Počkat, někdo ale chybí.
4: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

spíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč vůbec?

Proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá? Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Na Českém impulzu, jak dobře víte, se věnujeme písničkám, které nám dělaly radost zhruba tak před 50-60 lety. Mezi ně patří i ta, kterou naspívala Petra Janů a která se jmenuje S Bohem všem láskám dej.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Není seriál jako seriál. Některý je s krimi zápletkou, jiný zase komediální. Tady jsou dva příklady. Ten první, Komisařka Florence, to je francouzský seriál, jehož hlavní představitelkou je sympatická policistka, která řeší spletité případy. Dnes to bude Nález mrtvého muže v místních lázních. Podivné na celé věci je fakt, že se jedná o lékaře, který už měl být dávno mrtev, ale na povrch vyplouvají fakta o jeho několika paralelních životech. Bezestop, to je název dnešní epizody Komisařky Florence ve 20.10 na ČT1. Ten komediální, to je pak o stanici dál na Nově a jmenuje se Boží plán a jeho protagonisty jsou tři kamarádi, kteří se dostali do svízelných životních situací. Zajímavé je pozorovat, jak kdo si s nimi poradí a kdo se v problémech utopí. Party, to je název dnešního pokračování ve 20.20 na Nově. V Polabí jsou těmi hrdiny tři rodiny a také fakt, že se tu vraždilo a vyšetřování stále postupuje. Dnes je na pořadu 1.90. epizoda a vedle mnoha jiných peripetií se zdá, že Čermáková zmizela. Více ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Je to tak, písničky, k nimž napsal text Jiří Suchý, si hrajeme dnes každou hodinu. Tak to byla písnička, ve které se nám představil Karel Gott, Valdemar Matuška a Hana Hegerová. A to byla doba největšího rozkvětu divadla Semafor. Tam konečně zůstaneme i v naší poslední mluvené ukázce. Totiž Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková se nám přihlásí z rádia Bubu. A diváci se prý ptají a pan Slávek odpovídá. A je to prý tak, že málo kdy se otázka sejde s odpovědí. Tentokrát se mimo jiné dozvíme, jak se hraje na kamna. A prý tuto hru miloval sám velký Václav Klaus. Tak ještě jednou vás zdraví z českého Impulzu Alexandr Hemala a přeji vám hezké prožití nadcházejícího večera.
1: Divák Jan Bednár nám píše
2: nám píše až
1: z Bratislavy, jo, to jsem vám chtěla říct, že podle těch people metrů máme obrovskou sledovanost na Slovensku. Mě psali dokonce lidi z Prievidze, z Martina, z Novák, že nás sledují.
3: Jo, to je hezký.
1: No, takže pozdravujem všetkých Slovákov v sále. Tak pan Bednár z Bratislavy píše, na Slovensku chodí a politici před volbami aj na tržnice, aby ukázali, jako ľubia prostý ľud, robí to aj u vás. Tak já nevím, jestli politici chodí na tržiště, ale mohu vám říct, co se mně stalo nedávno na tržišti. Tak šla jsem náhodou na tržiště.
3: Ne, náhodou. Mluvte pravdu, nejste politička, víte.
1: Vás...
3: Nemáte co tajit, když tam pečená, vařená, ta já... kupuje výhradně na tržištích u Vietnamců. Ještě na ně dělá takhle okošik mý, víte, no. Před koncem pracovní doby tam vždycky chodí, když dávají slevu. No.
1: Tady šíříte nesmysl.
3: Jaký nesmysly, pravdu?
1: Nesmysly.
3: No, tajíte, teď to každý vidí, tyhle šaty třeba jsou taky od Vietnamců, ne?
1: Čas, ty jsou z butiku z Plzně.
3: No, vidíte, kde všude mají Vietnamci butiky.
1: Nás to je od dvou návrháře, které mají butik v Plzni.
3: Ano, dvě vietnamské návrhářky mají butik v Plzni.
1: Jsou české návrhářky.
3: A vzali si za manželé Vietnamce, no.
1: Vás, co máte s těma Vietnamci?
3: Možná, proč to tak tajíte? To každý pozná, že jsou
1: jak
3: to vietnamský jadry, ne?
1: Jak to může poznat?
3: Teď je to střížený šikmo dole. A ještě si tam Vietnamec nechal díru, aby mohl probíhat.
1: No. Ježišmarja.
3: Aby mohl obsloužit ty, který vás okukujou ze zadu.
1: Ale... No.
3: A že je co? No.
1: Prosím.
3: Prosím.
1: Tak já vám řeknu, co se mě stalo
3: co
1: na tom tržišti. Ano, tak šla jsem na tržiště a tam takový malý Vietnamec zakřičel na mě od stánku a říká, paní, pojďte ke mně, pojď se podívat, mám výborné značkové zboží, například tyto šaty, to je pravý Versace. Tak tam jdu, dívám se, říkám, prosím vás, jak to můžete vydávat za pravého Versace, když je tady napsáno Made in Taiwan, jo? On se vám tak milo na mě usmívá a říká, no ano, ano, Made in Taiwan, to tam šil Versace, když tam byl na dovolené.
3: To je dobrý.
1: No. Jiří Peleška z Prostějova, sledujete v televizi politické diskuse?
3: No já ohromně rád. Teda paní Bubilko a taky to sleduje, to musíme z profesních důvodů. Ale já miluju ty besedy politické, kde je zúčastněn pan Václav Klaus. To je
1: proč?
3: Pro mě pastva.
1: Proč?
3: Pastva.
1: No proč je to po vás
3: pastva?
1: No.
3: Já miluju, jak ten pan Klaus s každým tím moderátorem hraje tu hru na kamna.
1: Na kamna?
3: No.
1: Jak na kamna?
3: Pan Klaus se rozpálí a z moderátora udělá troubu.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert, dle srovnání k 23.9.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. Úterní útok nožem na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. V nemocnici podlehla zraněním hospitalizovaná žákyně. Oznámil to předseda slovenského parlamentu Richard Raši a poslanci památku dívky uctili minutou ticha. Při incidentu na místě zemřela také jedna z učitelek. Policie bezprostředně po činu zadržela podezřelého 13-letého žáka školy. Cena nafty spadla díky zastropování dolů. Spolu se snížením spotřební daně klesla i o 3 koruny za litr. Mluvčí asociace petrolejářského průmyslu Václav Loula ale v našich impulzech Honzy Benešovského upozornil na to, že podražil benzín.
2: Pokud vezmeme dnešní cenu 46,14, tak tam proti průměru to se zvýšilo o 26 haléřů.
1: Nafta se dnes smí prodávat nejdráž za 48 korun 72 haléřů. Zítra navíc její stropová cena klesne o dalších 14 haléřů. Maximální cena za liter naturalu také klesne, a to o 22 haléřů. Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovovat do konce října. Podle Petrolejářské unie způsobí regulace v prvních dnech provozovatelům čerpacích stanic ztráty. Ex-manažer VZP Petr Honěk s okamžitou platností končí v čele příbramské nemocnice. Středočeští radní ho odvolali z představenstva v souvislosti s policejním vyšetřováním úniků citlivých zdravotnických dat a podezření z korupce ve VZP a farmaceutických firmách. Detektivové Hoňka prověřují mimo jiné za praní špinavých peněz. Společně s manželkou měli podle informací médií vložit do bankomatů přes 26 milionů korun. Jeho žena v reakci na to odstoupila z kandidátky ODS v Líbeznicích u Prahy. Honěk jakékoliv nezákonné jednání odmítá, obviněný zatím nebyl a nemocnice ujišťuje, že její běžný provoz a péče o pacienty nejsou ohrožené. Policie vyhlásila pátrání po 13-leté Daniele Zvářalové z Aše. Ta je od včerejšího odpoledne nezvěstná. Dívka odešla z domova kolem 14. hodiny se slovy, že jde ven. Dnes ráno ještě matce telefonicky oznámila, že se nachází v Chebu u kamaráda a během dne se vrátí. Od té doby se ale neozvala a její telefon je nedostupný. Pohřešovaná měří zhruba 160 cm, je střední postavy, má rovné hnědé vlasy a působí starším dojmem. Při odchodu na sobě měla černý kabát nad kolena, černou mikinu bez kapuce, široké černé kalhoty a béžové tenisky. Veškeré informace o jejím pohybu přijímá tísňová linka 158. Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit i slabé přehánky, k večeru ale bude oblačnost ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, na západě spíše do 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Český impuls.

běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu.

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými hantlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Rádio Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký večer. Ministerstvo práce chystá reformu sociálních služeb a dlouhodobé péče. Ta reaguje na stárnutí populace a prudce rostoucí výdaje státu. Náměstek David Pospíšil představil 48 tezí, které počítají například se zavedením pojištění na dlouhodobou péči, vznikem koordinátorů péče v obcích nebo samostatné inspekce sociálních služeb. Zásadní změnou má být stanovení povinné finanční spoluúčasti krajů a obcí prostřednictvím rozpočtového určení daní. Nová pravidla pro platby od klientů i zavedení oficiální odměny pro neformální pečující navázané na životní minimum. Část příspěvku na péči by se nově vyplácela v poukázkách na registrované služby s možností kontroly vyúčtování v aplikaci. Turecká nízkonákladová společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Transakce se uzavřela po získání všech regulatorních povolení, včetně souhlasu českého antimonopolního úřadu, který si vymínil postoupení části letních slotů na lince mezi Prahou a Antalií konkurenci. Spojená flotila čítá přes 175 letadel a dalších 140 má objednáno. Značka Smartwings na trhu zůstává a podle mluvčí aerolinek bude pokračovat ve svém dosavadním provozu i službách pro cestující. Jiřímu Suchému může k dnešním 95. srdečně gratulovat i kapela Olympic. Rokeři okolo Petra Jandy totiž dnešnímu oslavenci vděčí za to, že vůbec vznikli. Principál pražského divadla Semafor dal totiž v 60. letech kapele prostor na svých prknech. Petr Janda je za to Jiřímu Suchému dodnes vděčný.
2: Suchý se to vůbec neuvědomil, že tím, že nám dal to divadlo k dispozici, když ten Semafor měl narváno fronty až na Václavák, a on nám dal 54 večerů, aby jsme tam mohli provozovat ten Big Beat. Vůbec to nechápu, že byl tak laskavý a milý, že to udělal. Tam to všechno začalo.
1: Divadlo Semafor založil Jiří Suchý na sklonku 50. let, dodnes v něm funguje jako ředitel a zároveň stále vystupuje na jevišti. Pokračovat v tom hodlá i po svých dnešních 95. narozeninách. Brusel zpřísnil pravidla pro migranty. Členské státy 27 dnes finálně schválily zpřísnění migrační politiky Evropské unie. Nová pravidla mimo jiné umožní návrat migrantů do návratových center v takzvaných třetích zemích, tedy v zemích mimo Evropskou unii. Na základě dohod tam budou smět unijní země posílat neúspěšné žadatele o azyl. Podle Bruselu to mají být země, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv a principy mezinárodního práva. Podle agentury AFP se uvažuje například o Rwandě, Ugandě nebo Uzbekistánu. Zítra čekáme spíše polojasno, na východě i jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky, k večeru ale bude oblačnost ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech spíše 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 20.

0: 9,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Český impuls.

smíš volný zazbít. Možná vám teď trochu pokazím náladu. Poté, co zaspívám otřesnou baladu o tom, co stalo se u města Popradu, snad vás tím o spánek nevokradu. Nákladní VSka ze služby pohřební neveze na korbě předměty spotřební. Ten její náklad je, že je také potřebný, 3 rakve velké a 2 prostřední. Asi na 20. kilometru stopnul to auto kluk v modrým svetru. Vyšvih se svižně na ložnou plochu, zrovna když začalo pršet trochu, i schoval se do rakve.

cikáni opřeli motyky, což bylo součástí pracovní taktiky. A dle své zaběhlé letité praktiky zapadli radostně do putiky.

klíčů přes postranice. Lakatoš Fero se vrhnul z korby, zaril se nosem do jarní orby. A jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padlo kročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestih už zabrzdit s vlekem tyrák. Šaňo si při pádu překous jazyk, Gejzovice z brucho prejel gazik.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odpory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spáten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje?

patří katům, katům mým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj domov duši, když život patří katům.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil za noho minula, vykročil za noho minula, jo, kde všichni měli mít stejně. Kde všichni měli mít stejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá.

kasa už prapory svinula, sedím tu poučem, průsery zminula, jo, a začínám znova a stejně. A začínám znova a stejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, po spodě hrajou se písničky z minula, jo, a tebe miluju stejně.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme vám country, folk a tramské písničky.
1: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče,

a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: ten pocit kolen rozvykladých a hlav bolestmi stíhaných.
1: Působivost ušlechtilých gest

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus z Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
0: Český impuls.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by ses ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký večer. Ministerstvo práce chystá reformu sociálních služeb a dlouhodobé péče. Ta reaguje na stárnutí populace a prudce rostoucí výdaje státu. Náměstek David Pospíšil představil 48 tezí, které počítají například se zavedením pojištění na dlouhodobou péči, vznikem koordinátorů péče v obcích nebo samostatné inspekce sociálních služeb. Zásadní změnou má být stanovení povinné finanční spoluúčasti krajů a obcí prostřednictvím rozpočtového určení daní, nová pravidla pro platby od klientů i zavedení oficiální odměny pro neformální pečující navázané na životní minimum. Část příspěvku na péči by se nově vyplácela v poukázkách na registrované služby s možností kontroly vyúčtování v aplikaci. Turecká nízkonákladová společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Transakce se uzavřela po získání všech regulatorních povolení, včetně souhlasu českého antimonopolního úřadu, který si vymínil postoupení části letních slotů na lince mezi Prahou a Antalií konkurenci. Spojená flotila čítá přes 175 letadel a dalších 140 má objednáno. Značka Smartwings na trhu zůstává a podle mluvčí aerolinek bude pokračovat ve svém dosavadním provozu i službách pro cestující. Jiřímu Suchému může k dnešním 95. srdečně gratulovat i kapela Olympic. Rokeři okolo Petra Jandy totiž dnešnímu oslavenci vděčí za to, že vůbec vznikli. Principál pražského divadla Semafor dal totiž v 60. letech kapele prostor na svých prknech. Petr Janda je za to Jiřímu Suchému dodnes vděčný.
1: Suchý se to vůbec neuvědomil, že tím, že nám dal to divadlo k dispozici, když ten Semafor měl narváno fronty až na Václavák, a on nám dal 54 večerů, aby jsme tam mohli provozovat ten Big Beat. Vůbec to nechal, že byl tak laskavý a milý, že to udělal. Tam to všechno začalo.
0: Divadlo Semafor založil Jiří Suchý na sklonku 50. let, dodnes v něm funguje jako ředitel a zároveň stále vystupuje na jevišti. Pokračovat v tom hodlá i po svých dnešních 95. narozeninách. Brusel zpřísnil pravidla pro migranty. Členské státy 27 dnes finálně schválily zpřísnění migrační politiky Evropské unie. Nová pravidla mimo jiné umožní návrat migrantů do návratových center v takzvaných třetích zemích, tedy v zemích mimo Evropskou unii. Na základě dohod tam budou smět unijní země posílat neúspěšné žadatele o azyl. Podle Bruselu to mají být země, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv a principy mezinárodního práva. Podle agentury AFP se uvažuje například o Rwandě, Ugandě nebo Uzbekistánu. Zítra čekáme spíše polojasno, na východě i jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přeháňky, k večeru ale bude oblačnost ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech spíše 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hezký večer, zpráv přeje Honza Varga. Česko zažívá na začátku října letní počasí. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích Rožnově s hodnotou 26,1 stupně Celsia. Hranici letního dne, tedy alespoň 25 stupňů, překonalo nebo vyrovnalo 11 stanic, převážně ve středních a jižních Čechách, včetně Prahy, Karlova nebo Doksan. Na dvou dlouhodobě měřících stanicích padly nebo byly vyrovnané rekordy pro první říjen z roku 2011, konkrétně v Tuhani na Mělnicku a v Byňově na Českobudějovicku. Podle meteorologů přinese zítřek přechodné zvětšení oblačnosti s ojedinělým slabým deštěm. O víkendu se ale vrátí slunečné a nadprůměrně teplé počasí s teplotami až do 24 stupňů. Ministr školství Robert Plaga připravuje nový zákon o vysokých školách, který má změnit jejich řízení i financování. Na zahájení akademického roku v Karolinu řekl, že současný model z 90. let je příliš decentralizovaný a nepružný. Návrh počítá například s volbou rektora univerzitní radou nebo se zavedením kontraktového financování, kdy si stát objedná absolventy konkrétních oborů. Rada vysokých škol ale chystané změny odmítá z obav ze ztráty autonomie a politizace. Rozpočet vysokých škol má v příštím roce klesnout na 35,9 miliardy korun, tedy o zhruba 300 milionů méně než letos. U Nového Jičína už se staví poslední větší chybějící část dálnice D48. Jde o přestavbu téměř 4 kilometry dlouhého úseku nynější silnice první třídy číslo 48. Hotovo má být na konci roku 2028. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátlale upozorňuje na dopravní omezení vyplývající ze stavby.
2: Budeme zase dopravu svádět na ten jeden jízdní pás a budeme postupně realizovat ten druhý, takže budou zde jezdit v omezení většinou dobu v tom režimu 1+1 jízdní pruhy. Naštěstí, my jsme si to vyzkoušeli na těch ostatních úsecích a nekonají se nějaké zásadní problémy. A každopádně určitě to komplikace je.
1: Přestavovaný úsek začíná v Šenově u Nového Jičína za mostní estakádou přes železniční trať a silnici 1/57 a končí v obci Rybí před estakádou u Libhoště. Tam naváže na hotovou dálnici. Po dokončení tohoto úseku bude ještě zbývat přestavět do dálničních parametrů estakádu v Šenově u Nového Jičína. Pak bude dálnice D48 kompletní. Hudební festival Metronom Prák po 10 letech končí. Důvodem je nízká návštěvnost i nedostatek klíčových partnerů. Organizátoři David Gajdečka a Martin Voňka oznámili, že pořádání akce dlouhodobě komplikovala také nedostatečná podpora ze strany pražského magistrátu a stížnosti obyvatel na hluk. Festivalu nepomohlo ani letošní spojení s nadnárodní agenturou Live Nation, ani přesun jubilejního ročníku z holešovického výstaviště na letiště v Letňanech, kde vystoupili například Sting nebo Nick Cave. Pořadatelé chtějí v hudebních aktivitách pokračovat, místo jednoho velkého víkendového festivalu se ale zaměří na menší akce rozprostřené do celého roku. Babí léto těší leckoho, radost z něj ale nemají vodohospodáři. Na jihu a východě Moravy totiž ještě prohlubuje letošní velmi výrazné sucho.
3: Na 40% monitorovacích stanic povodí Moravy je teď aktuálně stav sucha. Mimochodem v centru zájmu je 3800 km vodních toků a 30 přehrad. Nebýt právě přehrad, které už od jara navyšují stavy říček a řek, byla by situace ještě hodně závažnější. Jana Kučerová z povodí Moravy přidává zajímavé. Zhruba tak toto vypadalo i mezi lety 2015 až 18. To byly 4 vele suché roky. Jan Čada a Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě očekáváme i ojediněle slabé přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, na západě spíš jen do 21. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Včera jsem se vracel z vandru domů. Utahanej, starej, línej chlap. Za sebou jsem táhnul stíny stromů. Větrnou růžici starých map. A slunce, který nemělo dát komu. Za obzorem poslední žhavej slap. Vracím se všech stran.

Já farao jednou jsem v salonu hrál a byl jsem dost špatnej, ten chlap se mi smál. A to neměl dělat, měl mizernej den, on zůstal tam ležet a já

0: Já, věřte mi, nebo ne, jsem nevinej. Za všechno může můj křik zločinej. Že kradu prej koně, to bída je lež. Když běžet chceš se mnou, no tak koníčku běž.
1: Jo, láska je mládenci, moc hezká věc. Jeden jen kejvne a hned spadne kle.

0: 2. Jsou tu zprávy s Honzou Vargou, přeji příjemný poslech. Cena nafty spadla díky zastropování dolů. Spolu se snížením spotřební daně klesla i o 3 koruny za litr. Mluvčí asociace petrolejářského průmyslu Václav Loula ale v našich impulzech Honzy Benešovského upozornil na to, že podražil benzín.
1: Pokud vezmeme dnešní cenu 46,14, tak tam proti průměru to se zvýšilo o 26 haléřů.
0: Nafta se dnes prodává nejdráž za 48 korun 72 haléřů. Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovovat do konce října. Podle Petrolejářské unie způsobí regulace v prvních dnech provozovatelům čerpacích stanic ztráty. Stavbaři začali u Václavic na Benešovsku razit 838 metrů dlouhou průzkumnou štolu pro budoucí tunel pro střední vrch na středočeské dálnici D3. Práce za 248 milionů korun potrvají do října příštího roku a mají zmapovat nestabilní, rozpraskaný masiv, aby se předešlo komplikacím při samotné ražbě. Jde o třetí ze 7 plánovaných tunelových štol na této trase. Zahájení stavby téměř 60 kilometrů dlouhého středočeského úseku D3 s odhadovanými náklady přes 71 miliard korun plánuje ředitelství silnic a dálnic na rok 2028. Řidičům by měl začít sloužit v roce 2032. Ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel za téměř 25 miliard korun s odkazem na ekonomické okolnosti. Zakázka měla zajistit techniku pro ženisty, zdravotníky i vojenskou policii. Opozice krok ostře kritizuje a varuje před oslabením armády i závazků vůči NATO. Podle analytiků a zástupců koalice ale projekt dlouhodobě provázely problémy s financováním, nejasnou dokumentací a nereálnými technickými požadavky armády. Jestli ministerstvo vypíše novou soutěž, nákup odloží nebo osloví konkrétního výrobce přímo, zatím neoznámilo. V Domažlicích začíná druhá etapa rekonstrukce radnice. Na řadě je další část střechy a věž. Novorenesanční stavba z konce 19. století je památkově chráněná.
2: Loni stavbaři při první etapě rekonstruovali střechu na jižní dvorní straně. Teď je na řadě střecha a věž na severní straně směrem do náměstí. Řemeslníci tam vrátí břidlici a měděný plech. Současnou etapu protáhne obnova zdobných prvků, které musí restaurátoři a řemeslníci sejmout a opravit, případně nahradit poškozené části. Práce za zhruba 30 milionů korun potrvají asi rok. Zároveň se připravuje projektová dokumentace ke třetí etapě, tedy opravě celé fasády. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Domažlice.
0: Jordanův dres z posledního tance se vydražil za rekordních 12 milionů dolarů. Bílý dres s číslem 23 legendárního basketbalisty se tak stal nejdražším basketbalovým památečním předmětem v historii. Michael Jordan získal v dresu Chicago 6 titulů NBA během 8 let. Poslední mistrovská série v roce 1998 se stala díky 6 let starému dokumentu Netflixu známá právě jako Poslední tanec. Bude většinou polojasno na východě až jasno, na západě zítra očekáváme i ojediněle slabé přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů na západě, spíše jen do 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: nešlo do pití. Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prirobíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka, pri co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

zpátky, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buďto je to závzat se luční kvítí, nebo zamena stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v říti. Aha, aha, aha, aha, a já stejně jak na začátku jsem v říti.

ty prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

srdce pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

přesunul. První třídu do Ostravy, Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

0: Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Začínají zprávy. Zdraví Honza Varga. Červencová nehoda poslance Filipa Turka v centru Prahy nebyla trestným činem. Policie ji předala Praze 2 jako možný přestupek obou řidičů. Závěry lékařského znaleckého zkoumání vyloučily naplnění skutkové podstaty trestného činu a státní zástupce proti ukončení prověřování neměl námitky. Turek v reakci na verdikt zkritizoval opozici i prezidenta Petra Pavla za předčasné odsouzení v očích veřejnosti. Premiér Andrej Babiš připomněl poslancům dřívější slib rezignovat, pokud se prokáže jeho vina. Ke srážce Turkova vozu Mercedes se sanitkou nemocnice na Homolce došlo v červenci na náměstí IP Pavlova. Druhý řidič tehdy skončil se zraněními v traumacentru. 95. narozeniny dnes slaví legenda z pražského divadla Semafor Jiří Suchý. Půlku latiny ikony českého divadla nám teď připomene reportér Michal Ransdorf.
2: Tvorba Jiřího Suchého, to je hit vedle hitu. Vše ale začalo na konci 50. let, kdy se seznámil s Jiřím Šlitrem. Společně pak založili dnes už legendu mezi divadly Semafor.
3: Já jsem vždycky potřeboval být ve dvou. Já jsem nikdy nechtěl být solovej komik.
4: Měla vlasy samou lokku. Malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí.
5: Malá babeta šla do světa a krk za to dá.
2: Legendární se stala i píseň, kterou hudebně složil i textově sepsal jen sám Jiří Suchý.
4: Pramínek vlasů jí ustřihnu podají.
2: Po předčasné smrti Jiřího Šlitra se Suchému stala parťákem na pódiu Jitka Molavcová. Jiří Suchý původně ani netušil, že spolu na prknech stráví přes půl století.
3: Nejdřív jsme mysleli, že to bude šanzoniérka, ale za krátkou dobu se ukázal, že má ohromný dar udělat si legraci sama ze sebe.
6: Prosím vás, přineste nějaké náčiní.
7: Buďte konkrétní, Dome Alfonso. Náčiní, to je příliš široký pojem.
6: Hasák, stelo, na jemnou mechaniku zásadně hasák.
2: Dnešní 95. narozeniny už moc slavit nechce. I oslava jeho jubilea před 5 lety nesla podtitul No a co? Přesto Jiřímu Suchému k úctyhodným půlkolatinám přeje všechno nejlepší. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: A mám dost času.
1: Sokolov připravuje novou městskou hromadnou dopravu. Po problémech s financováním se totiž stávajícímu dopravci blíží konec licence.
8: Město spolu s okolními obcemi chce zachovat společnou MHD. Má ale podmínky. Víc spojů, třeba na sokolovské sídliště Michal, a modernější autobusy. Budou muset být nové a většina buď bezemisních nebo nízkoemisních. Ve hře je také požadavek na elektrobusy. Stávající dopravce na Sokolovsku skončí zhruba za rok. Jestli se bude o provozování MHD dál ucházet, není jisté. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Rodina René Goodové, kterou v lednu v Minneapolisu zastřelil imigrační agent, podala žaloby na administrativu Donalda Trumpa i konkrétní činitele. Žaloby viní úřady z neoprávněného usmrcení, nedbalosti a porušení občanských práv. Mezi žalovanými jsou střílející agent Jonathan Ross, poradce Stephen Miller nebo exministryně Kristi Noemová. Incident se odehrál během rozsáhlých pouličních deportačních razií, při nichž federální agenti usmrtili ještě dalšího amerického občana, zdravotníka Alexe Prettyho, což vyvolalo celonárodní vlnu protestů. Bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě očekáváme i ojediněle slabé přeháňky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, na západě spíš jen do 21. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

slunce, něco kem v pořádku.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Vláda Andreje Babiše ustála ve sněmovně i druhý pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 opozičních poslanců z potřebných 101. Proti bylo 94 zákonodárců koalice. Třídenní schůze s více než 27 hodinami rozpravy se konala krátce před obecními a senátními volbami. Opozice vládě vyčítala vysoký schodek rozpočtu, neplnění slíbů nebo Babišův střet zájmů. Zatímco zástupci koalice označili jednání za předvolební kampaň opozičních stran. Turecká nízkonákladová společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Transakce se uzavřela po získání všech regulatorních povolení, včetně souhlasu českého antimonopolního úřadu, který si vymínil postoupení části letních slotů na lince mezi Prahou a Antalií konkurenci. Spojená flotila čítá přes 175 letadel a dalších 140 má objednáno. Značka Smartwings na trhu zůstává a podle mluvčí aerolinek bude pokračovat ve svém dosavadním provozu i službách pro cestující. Babí léto těší leckoho. Radost z něj ale nemají vodohospodáři. Na jihu a východě Moravy například totiž ještě prohlubuje letošní velmi výrazné sucho.
2: Na 40% monitorovacích stanic povodí Moravy je teď aktuálně stav sucha. Mimochodem v centru zájmu je 3800 km vodních toků a 30 přehrad. Nebýt právě přehrad, které už od jara navyšují stavy říček a řek, byla by situace ještě hodně závažnější. Jana Kučerová z povodí Moravy přidává zajímavost. Zhruba tak toto vypadalo i mezi lety 2015 až 18. To byly 4 vele suché roky. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel za téměř 25 miliard korun s odkazem na ekonomické okolnosti. Zakázka měla zajistit techniku pro ženisty, zdravotníky i vojenskou policii. Opozice krok ostře kritizuje a varuje před oslabením armády i závazků vůči NATO. Podle analytiků a zástupců koalice ale projekt dlouhodobě provázely problémy s financováním, nejasnou dokumentací a nereálnými technickými požadavky armády. Jestli ministerstvo vypíše novou soutěž, nákup odloží nebo osloví konkrétního výrobce přímo, zatím neoznámilo. Americká odsouzenkyně na smrt přežila svou popravu. Vražetkyni Christy Pajkovou nezabily ani dvě dávky ze smrtící injekce. Může zatím stát hned několik důvodů.
3: Na látku ve smrtících injekcích si totiž může člověk vytvořit odolnost, a to za pomocí různých drog. Soudní lékař Jiří Hladík Rádiu Impuls řekl, že je známe jako opioidy. Patří mezi ně třeba heroin.
4: Závislí na těchto látkách, tam vzniká tolerance, takže jsme jsou podstatně vyšší dávky, ale nepředpokládám, když je někdo v celé smrti, že tam může zneužívat tyhle ty látky.
3: Další odborník, toxikolog Viktor Voříšek, ale Impuls upozornil na to, že se s neúspěchem při popravě za pomocí chemických jedů nesetkává poprvé a nabídnul hned několik variant, jak mohla Christy Pajková uniknout trestu smrti.
5: Máte člověka, který to přežije, má nějakou genetickou výbavu, pak jsou tam ty technologické věci, mohli to mít třeba uložený.
3: Po nepovedené popravě skončila Christy Pajková v nemocnici. Co za neúspěšným trestem smrti stálo, rozkryje definitivně až vyšetřování, které nařídil guvernér státu Tennessee. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě očekáváme i ojediněle slabé přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, na západě spíš jen do 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: hrozím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hrajeme vám slovensky. Každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zprávy v jednu.
1: Začínají zprávy, hezký poslech přeje Honza Varga. Cena nafty spadla díky zastropování dolů. Spolu se snížením spotřební daně klesla i o 3 koruny za litr. Mluvčí asociace petrolejářského průmyslu Václav Loula ale v našich impulzech Honzy Benešovského upozornil na to, že podražil benzín.
2: Pokud vezmeme dnešní cenu 46,14, tak tam proti průměru to se zvýšilo o 26 haléřů.
1: Nafta se včera mohla prodávat nejdráž za 48,72 haléřů. Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovovat do konce října. Podle Petrolejářské unie způsobí regulace v prvních dnech provozovatelům čerpacích stanic ztráty. Škoda Auto omezuje výrobu. Automobilka to bez podrobností vysvětluje problémy u dodavatele. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn. Jak dlouho omezení potrvá, firma neuvedla. Boleslavský deník tento týden napsal, že omezení se týká výroby elektromobilů. Podle serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů vyráběných na Ukrajině. Dodávky podle webu váznou po tom, co se tamní výrobní závody staly terčem ruských útoků. Stavbaři začali u Václavic na Benešovsku razit 838 metrů dlouhou průzkumnou štolu pro budoucí tunel pro střední vrch na středočeské dálnici D3. Práce za téměř 250 milionů korun potrvají do října příštího roku a mají zmapovat nestabilní, rozpraskaný masiv, aby se předešlo komplikacím při samotné ražbě. Jde o třetí ze 7 plánovaných tunelových štol na této trase. Zahájení stavby téměř 60 kilometrů dlouhého středočeského úseku D3 s odhadovanými náklady přes 70 1 miliard korun plánuje ředitelství silnic a dálnic na rok 2028. Řidičům by měl začít sloužit v roce 2032. Ex-manažer VZP Petr Honěk skončil v čele příbramské nemocnice. Středočeští radního odvolali z představenstva v souvislosti s policejním vyšetřováním úniků, citlivých zdravotnických dat a podezření z korupce ve VZP a farmaceutických firmách. Detektivové Honka prověřují mimo jiné praní špinavých peněz. Společně s manželkou měli podle informací médií vložit do bankomatů přes 26 milionů korun. Jeho žena v reakci na to odstoupila z kandidátky ODS v Líbeznicích u Prahy. Honěk jakékoliv nezákonné jednání odmítá, obviněný zatím nebyl a nemocnice ujišťuje, že její běžný provoz a péče o pacienty nejsou ohrožené. V Domažlicích začíná druhá etapa rekonstrukce radnice. Na řadě je další část střechy a věž. Novorenesanční stavba z konce 19. století je památkově chráněná.
3: Loni stavbaři při první etapě rekonstruovali střechu na jižní dvorní straně. Teď je na řadě střecha a věž na severní straně směrem do náměstí. Řemeslníci tam vrátí břidlici a měděný plech. Současnou etapu protáhne obnova zdobných prvků, které musí restaurátoři a řemeslníci sejmout a opravit, případně nahradit poškozené části. Práce za zhruba 30 milionů korun potrvají asi rok. Zároveň se připravuje projektová dokumentace ke třetí etapě, tedy opravě celé fasády. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Domažlice.
1: Bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě očekáváme i ojediněle slabé přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Naměříme 20 až 24 stupňů, na západě spíše jen do 21. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: 4.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně...
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napijte se, tak vám bude líp, pak líp.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Vláda Andreje Babiše ustála ve sněmovně i druhý pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 opozičních poslanců z potřebných 101. Proti bylo 94 zákonodárců koalice. Třídenní schůze s více než 27 hodinami rozpravy se konala krátce před obecními a senátními volbami. Opozice vládě vyčítala vysoký schodek rozpočtu, neplnění slibů nebo Babišův střet zájmů. Zatímco zástupci koalice označili jednání za předvolební kampaň opozičních stran. Turecká nízkonákladová společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Transakce se uzavřela po získání všech regulatorních povolení, včetně souhlasu českého antimonopolního úřadu, který si vymínil postoupení části letních slotů na lince mezi Prahou a Antalií konkurenci. Spojená flotila čítá přes 175 letadel a dalších 140 má objednáno. Značka Smartwings na trhu zůstává a podle mluvčí aerolinek bude pokračovat ve svém dosavadním provozu i službách pro cestující. Babí léto těší leckoho, radost z něj ale nemají vodohospodáři. Na jihu a východě Moravy například totiž ještě prohlubuje letošní velmi výrazné sucho.
1: Na 40% monitorovacích stanic povodí Moravy je teď aktuálně stav sucha. Mimochodem v centru zájmu je 3800 km vodních toků a 30 přehrad. Nebýt právě přehrad,